ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Me buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste z ní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Slyšte toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
7: Už to začalo.
6: No jo.
7: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
6: Ano, je školní rok a taky možná podzim.
7: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
6: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
7: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.

0: Vstupte do Hmuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no ne. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bezva. Ale nápad to byl můj.

¿Quieres esta

0: To, když se do toho Iva Jendžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu,
0: no.
1: kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, jestli na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jendžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ale já si myslím, že se usmívá.
0: Jo.
1: Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhleté, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jendžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04. Stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku, Miroslav Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady Roman Michl, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
8: No, že jo. Topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
9: Promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi. Vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce?
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
10: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: No, vy se divíte. Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá sekse bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si bursty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
6: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
6: No, ale počkej, to, ne, to říkám. No ne, no, já jsem jim, dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý a já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říkal, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást toho, jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě, ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, ve sklobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano,
0: jo?
2: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
2: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
2: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlířka, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to ano? Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez. Ha?
6: Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten, akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. Co je horší jako detektivce?
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem, ke mně. A obejmi mě.
5: No to ne. No to opravdu nemůžu. No to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště. A kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stav ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
3: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Muž, který loni v Mírově ubodal svoji partnerku, dostal výjimečný trest. Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Fotbalisté Olomouce vypadli z Mulka, po Sprostějovem prohráli na penalty. Dnes má být polojasno, až oblačno, naměříme až 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vrchní soud v Olomouci potvrdil výjimečný trest za vraždu v Mírově na Šumpersku. Patrik Cigoš dostal 27,5 let za to, že vloni brutálně ubodal svou partnerku. Stalo se tak 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpěkat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Opozice změny kritizovala, upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Dotace na tzv. Rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoc s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
3: Od elektronických žádanek si slibuje především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
0: Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
4: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houba. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách, ale nemáme. Sport.
0: Fotbalisté Olomouce vypadli ve 3. kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. Jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak porazila Žižkov vysoko 5-0. Olomouc v domácím poháru selhala 2. rok po sobě. Loni vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze 4. ligy. Před minulé sezóně přitom Sigma celý MOL Cup vyhrála. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Lošticích je částečně uzavřena ulice Jevíčská, stavební práce to potrvají do poloviny prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 10. září a svátek má Irma. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Už za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáři a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Bude Jana Kratochvílová a právě teď zaspívá Petr Nať s nohami na stole. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem 6krát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 10. září, svátek má Irma a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká zářijový déšť, polím potrava, zářijové spršky, pro víno otrava. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 15,5 stupně Uničov. Teplota 15 stupňů, hlásí Radek, který se chystá do práce, ať se v ní daří. A 14,5 stupně Úsov, vzkaz od Hany.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno. Nejstarší univerzita třetího věku v Česku slaví 40 let. Podle zástupců pořádající Univerzity Palackého v Olomouci je opravdu v nejlepším věku. Aktuálně ji navštěvují 2000 posluchačů. Zajímá je umění, věda, zkouší třeba sportovní lukostřelbu nebo po ránu cvičí jogu.
1: Teď si položte takhle dlaně na boky.
2: Na podložce při raní józe pro seniory je i paní Eva.
3: Je to cvičení, které dokáže protáhnout všechny svaly, sklidnit mysl a je to takové ucelené cvičení pro tělo i pro duši.
2: Na univerzitě třetího věku se už považuje za veterána.
3: Od roku 2019, takže jsem spokojená a hodlám pokračovat.
2: Tady je ale také muž.
4: Já už cvičím 8. rokem.
2: Říká mi pan Vladislav, co vás tak nejvíc přitahuje?
4: Psychologie, výpočetní technika.
2: V kanceláři univerzity třetího věku se teď dveře netrhnou a dotazy neberou konce.
5: Dobře. Jakmile vám přijde rozvrh, prohlédněte si ho a kdyby cokoliv...
2: Zájem stále mírně roste. Akademický rok na Univerzitě Palackého letos zahájí zhruba 2000 seniorů. Univerzita třetího věku ale pomáhá i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. Proto nejmladší posluchačka má 27 let, nejstarší patří do skupiny 85+. Mezi posluchači jsou i profesoři, docenti, zkrátka lidé velmi vzdělaní. Učit je proto výzva i pro zkušené lektory. Například archeoložku Pavlínu Kalápkovou.
6: Mají takové otázky a takové dotazy, na které je pro nás i obtížné občas odpovědět.
2: Jste schopná říct, nevím.
6: To říkám velmi často. O tom je archeologie.
2: Seniorské kurzy nabízí všech 8 fakult Univerzity Palackého. Největší zájem je o přednášky práva, medicíny, historii a umění. V poslední době i o zdravý životní styl, jazyky a výpočetní techniku. Letos se do univerzity třetího věku poprvé zapojila například katedra bohemistiky. Další novinky doplňuje manažerka univerzity třetího věku Klára Tesaříková.
7: Francouzská kultura na střední Moravě, ajurvéda. Jedním z takových nejvíce přírodovědecky zaměřených je od mikroskopu po dalekohled, jak se rodí vědecké poznání.
2: Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. První studijní obory otevřela Fakulta sociálních studií univerzity v Toulouse v roce 1973. V roce 1986 se celoživotním vzděláváním inspirovali i v hanácké metropoli. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Radnice v Šumparku nabízí na svém webu novou aplikaci. Nejen řidičům nabízí přehled o uzavírkách, veřejných akcích a záborech. Podobný souhrn na jednom místě zatím lidé neměli k dispozici, řekla to mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Žáci základní školy doktora Horáka v Prostějově dnes cvičně zažijí evakuaci při požárním poplachu. Vedení školy tak ve spolupráci s hasiči zjistí, jestli žáci a zaměstnanci dokážou při vzniku mimořádné události správně reagovat. Stejné cvičení bude v úterý taky na základní škole na Skálově náměstí. Za sportu tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do finále deblu na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertencová 6-0-7-6. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D46 u Držovic směr Olomouc je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli opravám na mostě. Omezení potrvá do 21. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Dalším cílem putování Mirka Kobzy budou památky, ale i historické zajímavosti Dřevnovic na Prostějovsku. Středně velká vesnice nedaleko Nezamyslic, kam se vyjíždí branou v podobě železničního viaduktu, si to rozhodně zaslouží. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 10. září, svátek má Irma, za minutu bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká zářijová slota, hrstka deště, fůra, bláta, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Litovel 14 stupňů, zatím tma, hlásí Jana, přeje hezké ráno. Lukáš z Přerova, ten naměřil také 14 stupňů Celsia. Zdraví z práce a už se nemůže dočkat víkend. Hranice 13 stupňů, dobrou chuť ke snídaním, to je přání od Ivety.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:15. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat, co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti. Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Olomouc postaví 2-kilometrovou cyklostezku mezi Slavonínem a Nedvězím. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Olomouc postaví cyklostezku mezi Slavonínem a Nedvězím. Hokejisté Přerova na úvod Maxaligy prohráli s B týmem Pardubic 1-3. Dnes čekáme polojasno až oblačno, maximálně 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
2: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
3: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
2: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
4: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
2: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Olomouc nechá postavit cyklostezku mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Téměř 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici, která obě městské části spojuje, řekl to náměstek primátorky a kandidát v říjnových komunálních volbách Miloslav Tichý se ANO. Stavba za 14,5 milionu korun má být hotová příští rok květnu. Část nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá z odhadu policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, to frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
1: Na možný zápach plynu upozorňují obyvatele Šumparku, pracovnici tamní radnice. Důvodem je odtlakování plynovodu v ulicích Temenická a Jugoslávská. Technici tam budou pracovat zhruba od 8 do 11 hodin. Uvedla to mluvčí města Jana Kaněvová.
6: Odtlakování plynovodu souvisí s odstraněním úniku plynu na plynovodu v ulici Potoční. Při odtlakování se může v okolí dočasně objevit zápach plynu a zvýšená hlučnost. Jde o očekávaný průvodní jev na plánovaných prací.
0: Sport.
1: Hokejisté Přerova začali novou sezónu Maxaligy porážkou. Úvodním kole prohráli v Chrudimi s Pardubickou rezervou 1-3. Jediný gól z oboru si ve druhé třetině připsal Martin Novák. Další zápas čeká Přerov v sobotu, kdy přivítá Havířov.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Prostějově je částečně uzavřena ulice Vrahovická. Stavební práce tady potrvají do pondělí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Dnes při cestě do rozhlasu na mě z jedné olomoucké hospůdky povykoval nějaký muž. Pojď sem, je tu sranda. No, nabídku jsem nevyužil, ale držím palce, ať radost z nového dne máme všichni. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o traktorech a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Hana Zagorová a právě teď bude zpívat Darina Rolincová. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď. Traktory jsou levnější, psalo se v novinách na začátku září 1926. Tato informace určitě potěšila všechny rolníky v Olomouci a okolí, podrobnosti přidá Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Byla údajně důkazem toho, že jak v hospodářství, tak v dopravnictví se stále pokračovalo v motorizaci. Novináři se od zástupce olomoucké firmy CER dozvěděli, že po republice běhá již téměř 1000 Fordsonů, hlavně zemědělských, ale také v dolech, cihelnách, mlýnech, na stavbách a podobně. Využívalo je také Ministerstvo národní obrany, například k planírování letišť. Čtenáři se dozvěděli, možnost využití traktoru je skoro nekonečná, neboť dá se upotřebit jako stabilní motor, dále s celou řadou speciálních strojů a konečně překoná obtíže dopravy každého terénu, buď s koly gumovými nebo housenkovými. Celá řada podniků před 100 lety nahrazovala nákladní automobily traktory, jednak kvůli pořizovací ceně a pak také kvůli levnější ceně pohonných hmot, tedy petroleje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrté na sedm. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď stroj na cestách. Dobře, dojeďte, je tady čtvrtek a svátek má dnes Irma. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, po hojných deštích v září osenní zimní se podaří. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa napsal, štíty, slabá oblačnost 5 až 7 stupňů, vítr od 7 do 22 km za hodinu, vlhkost 70% po deštích. Šternberg 13,5 stupně hlásí Jiřina, která se chystá zaset na zahrádce zelené hnojivo a raduje se, že v noci hezky zapršelo. V Dubu 14,5 stupně, tolik naměřil Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno. V minulých dnech jsem rodičům hlídal psa, je to tibetský Španěl, noví sousedé nás zastavovali a ptali se, co to máte za pejska, to je tibetský Španěl, cože, něco takového neznáme. A nebo ještě hůře, co to máte za oříška, no to je pěkný oříšek, tak to jsme se oba s tibetským Španělem urazili. Potom jsme zaspomínali na naše předchozí psy, já na brazilskou filu, sousedka na německého ovčáka a další na kólii. A tak mě napadá, co vy a psy? Která psí rasa vás nejvíc okouzlila? Kdo je, byl či bude pro vás nejspolečník? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy, zkušenosti, zážitky uslyšíte už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vrchní soud v Olomouci potvrdil výjimečný trest za vraždu v Mírově na Šumparsku. Patrik Cigoš dostal 27,5 let za to, že vloni brutálně ubodal svou partnerku. Stalo se tak 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Hlasy vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Podle posledních údajů si v Česku v roce 2024 vzalo život přes 1500 lidí a většinu tvořili muži. Ze sportu fotbalisté Olomouce vypadli ve 3. kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. Jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak porazila Žižkov vysoko 5-0. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večera změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku na silnici 46 u obce Dolany stojí porouchané auto, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vás vezmeme do Unčovic na tradiční akci Den zemědělce. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Traktory zdolávající jámy vykopané na poli, zemědělské postřikovače, které se musí vypořádat s překážkami a zaměřit se na postřik plochy 1 m². U Hunčovic na Olomoucku se koná tradiční akce Den zemědělce. Začala ve středu a pokračuje dnes. Součástí jsou tradiční ukázky techniky farmářů, která absolvuje zátěžové testy na speciálních poligonech.
1: Z balíků slámy mají takovou dráhu, řekněme, kterou musí projet takový slalom, pak mají nějaké nerovnosti, které vlastně takové prohlubně, které musí projet, tam je vidět ten traktor, jak si poradí v terénu, a pak mají takzvanou vítěznou rovinku, kde se to rozpálí a jedou domů zpátky na stanoviště.
2: U poligonu traktorů na akci Den zemědělce stojíme s jedním z pořadatelů Marianem Mrugem. Před návštěvníky tu jezdí 10 strojů a lidé si je mohou zkusit i sami řídit.
1: Jedná se o nejmodernější modely, vlastně od 10 značek. Jedná se o traktory do 150 koní pouze, protože museli jsme to omezit. Kdyby byly ty traktory příliš velké, dneska se můžete najít traktory až 600 koní, které by se sem ani nevešly pomalu, kdyby jsme jich sem dali 10. A je to i příjemné pro obsluhu a pro to ovládání a pro ten typ pozemku, který jsme tady vytýčili.
2: Na druhém poligonu pořadatelé prověřují postřikovače. Jejich ramena s tryskami jsou roztáhnutá až do šířky 40 metrů a na dráze je čekají kovové překážky, varuje hlavní organizátor Martin Sedláček.
3: Ten test tkví v tom, že pokud ten stroj jedním kolem a jednou stranou najede na nějakou překážku, tak aby prostě tím druhým ramenem vlastně si nepoškodil ten porost a aby stále aplikoval ze stejné výšky.
2: V cestě postřikovače leží i dřevěné palety, symbolizují místa, kde na poli roste plevel.
3: Ten postřikovač má před sebou 8 palet. Postřikovač vypne aplikaci, čili zpočátku jede na prázdno, neaplikuje, my tady samozřejmě aplikujeme vodu, jako v kázku, a ukázka je v tom, že úplně přesné z trysek, které jsou nad tou paletou 80x120, na 8 hnízd těch palet prostě aplikuje co nejpřesněji ten přípravek.
2: Dohromady na letošní ročník akce Den zemědělce dorazili podle pořadatelů zástupci zhruba 150 firem z oboru. Z Hunčovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richteríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak dnes už ten den bude víceméně bez srážek, maximálně se může objevit ojedinělá přeháňka v jeseníkách, ale to je s malou pravděpodobností. Spíše tedy budeme řešit jen oblačnost, zpočátku může být i polojasno, ale během dne bude přechodně opět i skoro zataženo a večer zase spíše oblačno polojasno, takže taková proměnlivá oblačnost. Teploty dnes mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr pované slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu, k večeru se potom bude měnit na severovýchodní.
0: A pojďme se podívat ještě na počasí v noci a zítra během dne.
2: V noci bude oblačnosti opět přibývat, až na zataženou kránu se potom na jihu může objevit i déšť. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia a vítr povane slabý, severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Kránu už se místy rozfouká na mírný 2 až 6 metrů. A během toho zítřka očekáváme zejména v ranních dopoledních hodinách převážně zataženo v jižní polovině kraje i s deštěm. Na severu toho deště bude míň a tam budou spíše přeháňky a odpoledne budou obecně srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty během pátku ale budou velice nízké, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 8 až 12 a vítr povane mírný, severovýchodní, severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Kolej Albertov připomněl Petr Spálený a chystají se například Bonnie Emma nebo Iveta Bartošová. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Stojí na cestách, dobře dojeďte. Snídáte-li, v tom případě dobrou chuť, a jestli se chystáte k lékaři, tak přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla a nohy doširoka postavené. S výdechem jdeme dolů do dřepu a zároveň pravou paží jdeme dolů k levému vnitřnímu kotníku a levá paže jde vzhůru nad hlavu. Totéž opakujeme obráceně. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Vrchní soud v Olomouci dnes projedná odvolání v případu dotačního podvodu v době koronavirové pandemie. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Soud projedná případ podnikatele, který podle obžaloby zneužil dotace při covidové pandemii. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do finále deblu. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Obžalovaný vinu odmítá.
4: Gabriel Figel je obžalovaný z dotačního podvodu. Podle spisu v době pandemie neoprávněně čerpal pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy, podporu z vládních programů. Krajský soud ho za to potrestal podmíněným 2,5letým trestem a pokutou 500 000 korun. Uložil mu i uhradit majetkovou škodu přesahující 5 000 000 korun. Muž tím nesouhlasí a odvolává se. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koaličními hlasy sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET například doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Poslanec ODS Jan Skopeček to spochybňuje.
5: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
3: Projekt nového krytého bazénu v Olomouci se prodražil. Stavba areálu vedle akvaparku přijde na více než 450 milionů korun. To je o 200 milionů víc, než ukazoval původní odhad z roku 2023. Ředitel akvaparku Dalibor Přikryl to zdůvodnil rozšířením původního projektu o další technologie a solární elektrárnu na střeše budovy. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michal Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít také téma zdražování pohonných hmot.
2: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postoupili do finále deblu na US Open. Rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová porazili 6-0-7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Taylor Townsendová všechny své grandslamové tituly vybojovala po boku české spoluhráčky a po utkání o ní mluvila s velkým respektem.
6: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme oblačeno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Bělotína směr Ostrava pracují silničáři, jezdí se tou jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, máme tady čtvrtek. Víkend se pomalu blíží, no jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. No a uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Olomoucký kraj zahájil kampaň na podporu dárcovství krve. Podrobnosti už za chvíli a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Petr Kotwald Je v tahu. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. V Česku dlouhodobě chybí až 80 tisíc dárců krve. Vedení Olomouckého kraje proto připravilo kampaň s názvem Tvůrci zítřka. Má motivovat plnoleté studenty středních škol, aby vyrazili do transfuzních center. Studenti při ní navíc můžou škole vyhrát 500 000 korun.
1: Možná nikdy neuvidíš, komu se pomohl. Možná nikdy neuslyšíš jeho jméno, ale někde právě teď bije srdce, který dostal ještě jednu šanci.
2: Olomoucký kraj spustil se začátkem školního roku kampaní zaměřenou na darování krve. Pokračuje náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský z hnutí ANO.
3: Tu kampaň jsme nazvali Tomorrow Makers, to znamená Tvůrci zítřka, protože každý za nás, kdo daruje krev, je tím hrdinou, který umožní někomu dalšímu třeba i ten nový zítřek.
2: Oslovit chce hejtmanství středoškoláky a jejich učitele.
3: Jedním z důvodů, proč jsme právě zacílili na střední školy, je obrovská základna, která v té maximální variantě v rámci našich 107 příspěvkových organizací v oblasti školství čítá až 10 000 lidí, 10 000 potenciálních dárců, protože tam počítají nejenom studenti starší 18 let, ale i pedagogové a nepedagogický personál.
2: Motivací je kromě pomoci také finanční odměna. Škola s nejlepšími výsledky může získat 500 000 korun. Kampaní provází umělou inteligencí vytvořená postava upíra Adriana a spolu s ním také skutečná dívka vystupující pod jménem Kira.
4: Je to přece jenom to nejdůležitější a nejcennější, co máme.
2: S Kirou se dárci během kampaně můžou osobně setkat.
4: Bych tady v Olomouci na transfuzní stanici byla osobně, kde bych následně studenty buď provázela samotným tím odběrem, nebo také bych tam byla jako jejich opora, podpora, kdyby se cokoliv stalo, a říkala bych jim, že se není čeho bát.
2: Podle Marka Jukla, prezidenta Českého červeného kříže, v Česku chybí desítky tisíc dárců.
5: Tak v současné době v České republice je kolem 220 tisíc pravidelných dárců. Přitom vlastně za takové, nechci říct optimální, ale spíš minimální množství, které by mělo zajistit bezproblémové zásobování transfuzními přípravky, je pokládáno číslo 300 tisíc dárců. Takže tady prostě vidíme, že 80 tisíc dárců chybí.
2: Nová kampaň Olomouckého kraje podle něj má šanci dárce oslovit.
5: Početní potenciál má určitě. A to, že vlastně mezi mladými lidmi je více vhodných dárců než mezi staršími lidmi, což je dáno lepším zdravotním stavem, který se až v průběhu života zhoršuje u člověka, tak to je taky fakt. Čili tohleto jsou fakta, která by měla říct, že to prostě fungovat bude.
2: Kampaň Tvůrci zítřka potrvá 5 měsíců. Kraj potom výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 10. září, svátek má Irma a je minuta po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká zářijový déšť, polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Po nočním dešti zataženo 12 stupňů mlha, Vlaďka z Bohdíkova napsala. V Mohelnici máme dnes po nočním lehkém dešti 12 stupňů, polojasno a zatím klidno, zdraví Naďa. V Javorníku v noci pěkně zapršelo. Teď máme momentálně polojasno bez větří 11 stupňů tepla, píše František. Hanušovice 11 stupňů, po nočním dešti je mlhavo, zataženo, pojedeme do Šumperka prodloužit si občanky, píše Pavel. Tak držím palce, ať to jde snadno a rychle. Děkuji za vzkazy, další do půl hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno, dobrou chuť, jestli dáte-li právě teď. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koalice přehlasovala Senát. Návrh centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Podle opozice novela nahrává developerům. Olomouc nechá postavit cyklostezku mezi částmi Slavonín a Nedvězí. Téměř 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici, která obě městské části spojuje. Uvedla to radnice. Stavbu za 14,5 milionu korun má být hotová příští rok květnu. V Jeseníku dnes budou naposledy před říjnovými komunálními volbami zasedat zastupitelé města. Na programu mají přehled veřejných zakázek nebo studii veřejné zeleně. Zasedání v budově IPO se začíná ve 3 hodiny odpoledne. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu, za ten může pachatel skončit ve vězení. Za sportu hokejisté Přerova začali novou sezónu Maxaligy porážkou. Úvodním kole prohráli v Chruděmi s Pardubickou rezervou 1-3. Další zápas čeká Přerov v sobotu, kdy přivítá Havířov. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Olomouce ve směru od Vyškova máme hlášenou nehodu. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Univerzity třetího věku nejsou jen nudné přednášky. Více o nich uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Nejstarší univerzita třetího věku v Česku slaví 40 let. Podle zástupců pořádající Univerzity Palackého v Olomouci je opravdu v nejlepším věku. Aktuálně ji navštěvují 2000 posluchačů. Zajímá je umění, věda, zkouší třeba sportovní lukostřelbu nebo po ránu cvičí jógu.
1: Teď si položte takhle dlaně na boky.
2: Na podložce při ranní józe pro seniory je i paní Eva.
3: Je to cvičení, které dokáže protáhnout všechny svaly, sklidnit mysl a je to takové ucelené cvičení pro tělo i pro duši.
2: Na univerzitě třetího věku se už považuje za veterána.
3: Od roku 2019, takže jsem spokojená a hodlám pokračovat.
2: Tady je ale také muž.
4: Já už cvičím 8. rokem.
2: Říká mi pan Vladislav, co vás tak nejvíc přitahuje?
4: Psychologie, výpočetní technika.
2: V kanceláři univerzity třetího věku se teď dveře netrhnou a dotazy neberou konce.
5: Dobře. Jakmile vám přijde rozvrh, prohlédněte si ho a kdyby cokoliv...
2: Zájem stále mírně roste. Akademický rok na Univerzitě Palackého letos zahájí zhruba 2000 seniorů. Univerzita třetího věku ale pomáhá i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. Proto nejmladší posluchačka má 27 let, nejstarší patří do skupiny 85+. Mezi posluchači jsou i profesoři, docenti, zkrátka lidé velmi vzdělaní. Učit je proto výzva i pro zkušené lektory, například archeoložku Pavlínu Kalápkovou.
6: Mají takové otázky a takové dotazy, na které je pro nás i obtížné občas odpovědět.
2: Jste schopná říct, nevím.
6: To říkám velmi často. O tom je archeologie.
2: Seniorské kurzy nabízí všech 8 fakult Univerzity Palackého. Největší zájem je o přednášky práva, medicíny, historii a umění. V poslední době i o zdravý životní styl, jazyky a výpočetní techniku. Letos se do Univerzity třetího věku poprvé zapojila například katedra bohemistiky. Další novinky doplňuje manažerka Univerzity třetího věku Klára Tesaříková.
7: Francouzská kultura na střední Moravě a ajurvéda. Jedním z takových nejvíce přírodovědecky zaměřených je od mikroskopu po dalekohled, jak se rodí vědecké poznání.
2: Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. První studijní obory otevřela Fakulta sociálních studií Univerzity v Toulouse v roce 1973. V roce 1986 se celoživotním vzděláváním inspirovali i v hanácké metropoli. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 10. září, svátek má Irma a za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká zářijová slota, hrstka deště, fůra bláta, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné, po nočním dešti se ochladilo, teplota po ránu 11 stupňů, sluníčko se zatím neukázalo, je polojasno, vytří do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 97%. V Žárové je polojasno a při vycházejícím slunci ukazuje teploměr 9 stupňů, napsal Tonda. A do Litovle zdravím Janu, ta má na teploměru 14 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
3: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga. Hvězdy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 7:45. Dobré ráno. V minulých dnech jsem rodičům hlídal psa, je to tibetský Španěl. Noví sousedé nás zastavovali a ptali se, no co to máte za pejska? Říkám, to je tibetský Španěl. Cože? Něco takového neznáme, anebo ještě hůře, ale to je hezký oříšek. To jsme se urazili potom oba. Která psí rasa vás nejvíc okouzla? Kdo je byl či bude pro vás nejspolečník? Tak o tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Mám neuvěřitelný respekt z jezevčíků. Pes mě kousnul dvakrát v životě a vždy to byl jezevčík. Doma máme vypeta. To je také pěkné kvítko, ale je neuvěřitelně učenlivý a nikdy vychytralý, protože už ví, jak otevřít dveře či ve kterých skřínkách je jídlo, píše Hanka z Bludova. My máme barzoje, to už hlásí Marek z Olomouce, je to skvělý a inteligentní společník, který se elegantně pohybuje a má slušné vychování snad už od narození, ale také jsem bez šance, když chci, aby se mnou prošel rozbahněným polem, to musí do náruče a jdeme, přece se neumaže, napsal Jirka. Když manžel přišel domů s rottweilerem Belou, málem jsem ho vyhodila, ale teď musím uznat, že by to byla chyba. Skvělý hlídač, který je na domácí, jak přítulné kotě, píše Eva z Jeseníku. Máme australského ovčáka a díky němu jsme začali chodit na dlouhé procházky, to už píše Lenka z Postřelmova. Měli jsme zlatého retrievera, moc to bolelo, když musel odejít, vzhledem k věku už dalšího psa nechci, ale sousedka má Stafforda a s tím se kamarádím, píše Jana z Bratrušova. Za mě je Novofundland, je to mazel pohodář a nic ho nevyleká, píše Michal ze Zlatých hor. No, která psí rasa vás nejvíc okouzlila? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kupšunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
6: Osm hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Nová průmyslová zóna v Přerově se začne stavět příští měsíc. Dálniční známky nejspíš od příštího roku už nebudou pravidelně zdražovat. Fotbalisté Olomouce vypadli z domácího poháru. V Prostějově prohráli na penalty. Dnes má být oblačno až polojasno, naměříme až 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Projekt nové průmyslové zóny v Přerově má už stavební povolení. Firma RC Europe plánuje, že stavbu areálu za 3 miliardy korun zahájí v říjnu. Investor slíbil nová pracovní místa.
7: Celkem 3 výrobní a skladovací haly by měly vyrůst mezi areálem přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Přibližně 300 metrů od sjezdu z dálnice, popisuje mluvčí investora Klára Šutková.
8: Poloha mezi Brnem a Ostravou umožňuje efektivně obsluhovat český trh a nabízí dobré dopravní spojení také s Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Výhodou lokality je rovněž silná průmyslová tradice Přerovska a dostupnost kvalifikované pracovní síly.
7: Výstavba zóny potrvá zhruba rok. Další chce společnost postavit v sousedních Troubkách. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dále stála 2570 korun. Pokračuje předseda SPD Tomio Okamura.
9: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
6: Opozice považuje návrh za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a přitom neřekla, jak výpadek nahradí. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
6: Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život přes 1500 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci.
11: Sport.
6: Fotbalisté Olomouce vypadli ve 3. kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. Jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Olomouc v domácím poháru selhala 2. rok po sobě. Vloni vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze 4. ligy. Předminulé sezóně přitom Sigma celý MOL Cup vyhrála.
5: Počasí.
6: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na příjezdu do Olomouce ve směru od Vyškova na dálničním úseku se řeší nehoda, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si čtvrteční ráno, věřím, že nás čeká příjemný den. Možná si řeknete, že jsem velký optimista, no je pravda, že není špatné být i pesimistou, protože buď máte pravdu, nebo jste příjemně překvapení. Tak ať se nám dnešní den vydaří. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne za chvíli Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Richard Miller. Dobré ráno.
12: Jak zlatá bula sicilská,

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Bojíte se hadů? Já mám z nich respekt. Zajímavosti o hadech má pro nás Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: kávovou omáčku, napsala Zdena z Holubic. U Ničov 15 stupňů, vzkaz od Petry a Dáša z Jeseníku, ta hlásí 12 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Traktory zdolávající jámy vykopané na poli, zemědělské postřikovače, které se musí vypořádat s překážkami a zaměřit postřik plochy 1 m². U Unčovic na Olomoucku se koná tradiční akce Den zemědělce. Začala ve středu a pokračuje dnes. Součástí jsou tradiční ukázky techniky farmářů, která absolvuje zátěžové testy na speciální

0: ...ních poligonech.
1: Z balíků slámy mají takovou dráhu, řekněme, kterou musí projet takový slalom. Pak mají nějaké nerovnosti, které vlastně takové prohlubně, které musí projet, tam je vidět ten traktor, jak si poradí v terénu. A pak mají takzvanou vítěznou rovinku, kde se to rozpálí a jedou domů zpátky na stanoviště.
2: U poligonu traktorů na akci Dne zemědělce stojíme s jedním z pořadatelů Marianem Mrugem. Před návštěvníky tu jezdí 10 strojů a lidé si je mohou zkusit i sami řídit.
1: Jedná se o nejmodernější modely, vlastně od 10 značek. Jedná se o traktory do 150 koní pouze, protože museli jsme to omezit. Kdyby byly ty traktory příliš velké, dneska se můžete najít traktory až 600 koní, kde by se sem ani nevešly pomalu, kdyby jsme jich sem dali 10. A je to i příjemné pro obsluhu a pro to ovládání a pro ten typ pozemku, který jsme tady vytýčili.
2: Na druhém poligonu pořadatelé prověřují postřikovače. Jejich ramena s tryskami jsou roztáhnutá až do šířky 40 metrů a na dráze je čekají kovové překážky, varuje hlavní organizátor Martin Sedláček.
3: Ten test tkví v tom, že pokud ten stroj jedním kolem a jednou stranou najede na nějakou překážku, tak aby prostě tím druhým ramenem vlastně si nepoškodil ten porost a aby stále aplikoval ze stejné výšky.
2: V cestě postřikovače leží i dřevěné palety. Symbolizují místa, kde na poli roste plevel.
3: Ten postřikovač má před sebou 8 palet. Postřikovač vypne aplikaci, čili zpočátku jede na prázdno, neaplikuje. My tady samozřejmě aplikujeme vodu, jako v kásku. A ukázka je v tom, že úplně přesné z trysek, které jsou nad tou paletou 80x120, na 8 hnízd těch palet prostě aplikuje co nejpřesněji ten přípravek.
2: Dohromady na letošní ročník akce Den zemědělce dorazili podle pořadatelů zástupci zhruba 150 firem z oboru. Z Unčovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Projekt nového krytého bazénu v Olomouci se prodražil. Stavba areálu vedle akvaparku přijde na více než 450 milionů korun. To je o 200 milionů víc, než ukazoval původní odhad z roku 2023. Ředitel akvaparku Dalibor Přikryl to zdůvodnil rozšířením projektu o další technologie a solární elektrárnu. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době pandemie koronaviru neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Obžalovaný vinu odmítá. Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné výjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Na možný zápach plynu upozorňují obyvatele Šumperku, pracovníci tamní radnice. Důvodem je odtlakování plynovodu v ulicích Temelnická a Jugoslávská. Technici tam budou pracovat zhruba do 11 hodin, uvedla to mluvčí města Jana Kaněvová. Za sportou tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do finále deblu na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0-7-6. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Olomouci v ulici Pražská až po obec Křelov Brchotín pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokud se vám na rádiu dnes odpoledne zobrazí nápis Alarm, nelekejte se, o co jde, uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl deváté.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno, pokud se vám na rádiu dnes odpoledne zobrazí nápis Alarm, nelekejte se. Český rozhlas a české radiokomunikace budou po 13. hodině na radiožurnálu testovat nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost.
1: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem.
2: Test systému varování obyvatel spustí Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu. Posluchač nemusí nic nastavovat, rádio dostane speciální signál a podle toho, co umí, na něj zareaguje.
1: Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na radiožurnál. Český unikát je v tom, že my to chceme propojit i se systémem RDS a ten se projeví i na analogových přijímačích. Je to něco podobného, jako když se vysílá dopravní hlášení zelené vlny, kdy na to ty přijímače také reagují třeba zesílením v autě nebo přeladěním z jiné stanice.
2: Do budoucna je v plánu, že by ta hlášení fungovala na základě lokality, ve které se ten posluchač nebo respektive ten přijímač nachází. Jak to bude fungovat?
1: V současné době máme k dispozici první generaci, která zatím funguje celoplošně. V další generaci je možné to varování vysílat i s lokalizační informací. Funguje to tak, že pro lokalizaci existují tabulky, ze kterých si držitel toho přijímače najde speciální kód, který vloží do toho rádia, naprogramuje. Pokud se odvysílá informace s lokalizací, tak na to reaguje rádio, které má právě ten správný kód.
2: Systém má tak sloužit třeba při povodních, požárech nebo rozsáhlém výpadku proudu, vysvětluje Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství a šéfredaktor radiožurnálu.
3: Pro Český rozhlas je informování obyvatel v době mimořádných situacích jedna z velkých priorit. Byla vždycky i proto, že máme tu technologickou výhodu, že i kdyby vypadly všechny sítě, tak rozhlas hraje. To je hrozně důležité.
2: Do budoucna by systém varování obyvatel mohl fungovat ve spolupráci s hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, po hojných deštích v září osenní zimní se podaří. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 21 stupňů. Jaké je u vás a počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Luděk z Horky hlásí 15 stupňů slunečno. Chystá se otrhat posledních pár jahod, budou ovocné knedlíky. Jeseník 12 stupňů, to už píše Andrea, která jede autem do Olomouce. Šťastnou cestu. A Litoval 14 stupňů, tolik měřil Michal.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. V minulých dnech jsem rodičům hlídal psa, je to tibetský španěl. Noví sousedé nás zastavovali a ptali se, co to máte za pejska, říkám tibetský španěl. Oni, no tak tohle to neznáme. A nebo další, co to máte za oříška? Tak to jsme se malinko urazili vzájemně. Která psí rasa vás nejvíc okouzlila? Kdo je či byl, či bude pro vás nejspolečník? Tak o tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Jarda z Prostějova napsal, v současné době King Charleska Bibi, naše princezna. Pesany máme už 40 let, tato je 14. v pořadí. Nosili k nám odložené nemocné nebo zaběhlé pesany, kteří u nás žili, než přišli pověstný duhový most a teď odpočívají na psím hřbitově na Bělecké mlýně. Je tam krásně, ale smutno. Z každého pomníčku je cítit obrovská láska. Nezapomínáme nejen na ty naše, ale na všechny, kteří zde sní svůj věčný sen, napsal Jarda. Máme dvě trpasličí jezevčice, jsou moc hodné ke každému. Když si je na procházce hladí děti, tak se jim to moc líbí, napsala Alena Odviškova, která v sobotu vyrazí do Olomouce na výstavu. Zdena z Holubic píše, že se psem nemůže chodit na procházky, protože se plete pořád pod nohama. Máme kolii, je to taková babča, moc jí milujeme, doufám, že s námi bude ještě mnoho let, napsala Věra z Rapotína. Tři zlaté retrievery má doma Honza s Majkou z Přerova. Je to velké štěstí. Zábava, ale také, aby si člověk bral dvě práce, protože mají neustále hlad. Tak děkuji za vaše vzkazy a přeji, ať nám psí společníci přináší radost a my jim.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Studenti v kraji se mohou zapojit do kampaně na podporu dárcovství krve. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli kolegyně Dita Vojna.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Studenti v kraji se mohou zapojit do kampaně na podporu dárcovství krve. Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb i novelu stavebního zákona. Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů, doma přivítají francouzský tým Lens. Dnes čekáme oblačno až polojasno, maximálně 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj spustil se začátkem školního roku kampaň zaměřenou na darování krve. Nazývá se Tvůrci zítřka. Má motivovat plnoleté studenty střední škol, aby vyrazili do transfuzních center. Studenti navíc můžou pro svou školu vyhrát 500 000 korun. Pokračuje náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský z Hnutí ANO.
2: Jedním z důvodů, proč jsme právě zacílili na střední školy, je obrovská základna, která v té maximální variantě v rámci našich 107 příspěvkových organizací v oblasti školství čítá až 10 000 lidí, 10 000 potenciálních dárců, protože se tam počítají nejenom studenti starší 18 let, ale i pedagogové a nepedagogický personál.
1: Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice tak přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET například doporučil vypustit bezhotovostní platby. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Opozice to zpochybňuje. Sněmovnou také prošla novela stavebního zákona. Podle koalice má urychlit povolování staveb. Podle opozice ale nahrává developerům. Obě předlohy teď dostane k podpisu prezident. Přerov má další umělecké grafity. Zítku na třídě 17. listopadu už zdobí portrét zpěváka Pavla Nováka nebo básníka Josefa Kainara. V těchto dnech přibudou další významní rodáci. Hudebník Jaroslav Vikrent, spisovatelka Amálie Vrbová nebo mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva. Portréty maluje výtvarník Michal Filák. Hotovo by měl mít do konce týdne.
3: Letos to jde určitě rychleji než loni. Možná je to tím, že člověk jako jak každý rok maluje, tak už to víc piluje a má to víc v rukou, takže si myslím, že i tímhle je to jakoby dáno, že poměrně to jde jakoby rychle. Nečekal jsem ani sám, že to půjde až takhle dobře.
1: Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému obyvateli v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Sport. Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. Na úvod její hlavní části se doma od 21 hodin utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slávia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda nebo Tomáše Holeše, nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v dost odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
4: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli. Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava dělnici opravují most, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V kalendáři je jméno Irma, tak možná některé z vás napadne, že máme 10. září, je to tak. Přidáme k tomu ještě den, čtvrtek, čas, 4 minuty po 9. hodině a jméno stanice, Český rozhlas Olomouc. Přejeme vám dobré dopoledne při poslechu následujících 3 hodin, které budou velmi barvité, pestré a přinesou spoustu důležitých informací. Například v rámci Dnů otevřených památek budete mít v sobotu 12. září možnost nahlédnout do běžně nepřístupného rakousko-uherského leteckého hangáru na letišti v Olomouci Neředíně a také si prohlédnout fotografie města Olomouce za první republiky pořízené z výšky. Řekneme vám určitě více už za pár minut. Vyplatí se zůstat s námi ve spojení. Dobrý den a dobrý poslech vám přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.

0: Nicméně jsme ušli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve společnosti Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky. Součástí Dnů evropského dědictví jsou také Dny otevřených památek. Vyrazit tak tuto sobotu 12. září můžete na letiště v Olomouci Neředíně, kde si prohlédnete modely letadel, fotografie z výstavy nazvané Nad Olomoucí a okolím před 100 lety, případně vyslechnete přednášky o počátcích fotografování z letadel. Během celého dne budete mít volný vstup do leteckého muzea.
1: Zřídili jsme tady malou expozici věnovanou více jak stoleté historii lítání v Olomouci.
0: Jiří Prokeš mě provází. Dostali jsme se do první místnosti, kterou nazýváte klubovna. Už tady je poměrně hodně modelů.
1: To je ta jedna část našeho spolku, ta modelářská, protože velký letadla se špatně uchovávají, potřebují hodně prostoru, takže ukazujeme tu leteckou techniku právě tady v těch modelech.
0: Posuneme se do další místnosti. Okolo historických fotografií.
1: První nám ukazuje historické hangáry Wagner, rakousko-uherská konstrukce, které byly postaveny už v roce 1919. A do jednoho z těchto hangáru se půjdeme právě o dnech evropského dědictví podívat.
0: A tady vidíme krásně zaparkovaná letadla jedno vedle druhého.
1: Tak to je krásná fotografie, která byla propagačně udělána při 10. výročí vzniku republiky v roce 1928.
0: Když se otočíme...
1: Vidíme ukázku leteckých přilep. Tohle to jsou výškové přetlakové přilby nebo běžné pro vrtulníkové piloty anebo i pro mechaniky.
0: Tady máte figurínu v životní velikosti.
1: No, je to tady náš kamarád, který to tady celou dobu hlídá, 24 hodin denně. A aby to trošku měl jednoduchý, tak jsme mu dali vojenskou kombinézu zimní.
0: Za ním kabina.
1: V Olomouci se v 50. letech vyvíjeli a vyráběli letecké trenažéry. Takže za ní vidíme skutečnou kabinu, která byla v Olomouci postavená. Říká se jí pecka, je to od označení PCK-53.
0: A ještě tady máte jednu největší prostoru.
1: Je věnovaná víceméně tomu nejstaršímu období od roku 1910 až do roku 1945, takže tady jsou vidět modely letadel, které létaly tady na tomhle tom letišti, nebo případně modely letadel pilotů, kteří létali v RAF, ale nějakým způsobem mají vztah tady k Olomouci, že tady létali za první republiky v rámci druhého leteckého pluku.
0: Jak už jste naznačil, tak návštěvníci se mohou dostat i do toho hangáru z roku 1919. Můžeme tam nahlédnout i my dva?
1: Můžeme, určitě. Je to jednou za čas otevíraný prostor, protože je v takzvané neveřejné části letiště, která není veřejnosti běžně přístupná.
0: Tak teď jsem kopla do něčeho, co je tady připraveno a zajímal mě vrtulový kužel z amerického bombardéru Boeing B-17.
1: Rok 1944 neboli letecká válka nad Moravou. Bohužel spoustu spojeneckých letadel bylo sestřeleno a toto je jeden z pozůstatků bohužel sestřeleného letounu.
0: Já vidím hangáry dva.
1: Ano, různě velké. Takže se podíváme do toho menšího. Což je rakousko-uherský hangár Wagner, označím jakoby 1M. Jeho velikost je 26x24 metrů a dokáže otevřít vrata, které budou široké 20 metrů a vysoké 5 metrů.
0: Raz, dva, tři, čtyři, pět a půl stroje.
1: Nejsou tady všechny. Chybí tady ještě jeden vrtulník a ještě jeden sportovní stroj, takže běžně tady bydlí 6 sportovních letadel, dvoumístných a 2 vrtulníci.
0: Můžete si vzájemně sahat na své stroje a půjčovat si je?
1: Je to nutností, protože pokud parkuju vzadu v hangáru a potřebuju si jít letat, tak všechny musím dostat ven. Co je tady zajímavým strojem například, tak když se podíváme tadyhle na ten okrový, tak to je Dusty. A je to letounek, který se stále v Olomouci vyrábí. Neboli Olomouc je pořád letecká, včetně výroby letadel.
0: Historický hangár Wagner z roku 1919, ale také výstavu leteckých fotografií plus přednášku o počátcích fotografování z letadel si můžete užít v sobotu v rámci Dnů otevřených památek. Z olomouckého letiště Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Co dělali Hanáci v minulosti?
3: A jak se baví dnes?
2: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
3: Největší národopisné oblasti na Moravě.
2: Představí seriálek
3: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Nevím, jestli jste o tom už slyšeli, ale Flašarův důl v Odrách zpřístupnil další svou štolu. Nemůže do ní ale každý. Návštěvník musí mít minimálně 15 let a nesmí mít zdravotní omezení. Při prohlídce totiž poleze po čtyřech a pravděpodobně se i ušpiní. My jsme byli na místě, my jsme to všechno riskli, abychom pro vás připravili reportáž a tu nabídneme už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Flašarův důl na Oderskou má další atraktivitu. Pobřidlicové štole Hortenzie teď nově zpřístupňuje i štolu Johan II. Na rozdíl od té první je nová trasa více neotesaná a určená jen pro fyzicky zdatné návštěvníky starší 15 let. Budou totiž chodit po čtyřech, šplhat po žebříku a neustále se sklánět. Ve Flašarově dole nedaleko za hranicemi našeho kraje se břidlice netěží už více než 110 let.
1: Vydá nám to tady jeden mlsný permoník. Teď v místech, která jsou společná pro obě dvě trasy ve Flašerově dole.
2: Dole mě provází Alena Zemanová, vedoucí odboru školství. Na prohlídku štoly návštěvníci dostanou přilby s čelovkami.
1: Tomu se říká vlastně kříž, kde se kříží ta překopová štola, kterou jsme šli napříč vrstvami. A my se teď vydáme kolmo na tu překopovou štolu do takzvaných stařin.
2: Hned na začátku trasy už se musíme sklánět. Pod nohama nám je slyšet břidlice.
1: Dneska je ten důl ještě takový syrový, nenastrojený, ale možná o toto bude zajímavější. Takže tady je teď další část dolů, prochází 80-centimetrovou kovovou lutnou.
2: Já už se blížím k průlezu tou lutnou. Je to poměrně krátký průlez, ale musím říct, že to není nic úplně příjemného, především pro klaustrofobiky. Návštěvníci budou chodit opravdu po čtyřech. Potom už scházím tady dolů. Musím se sklonit před dřevěným trámovým a přicházíme do další části. Tady už nám jde pára odpusit.
1: To proudění vzduchu už tady není tak silné, takže tady je trvalá teplota 10 stupňů. V této zaskládané komoře, vysoké 7 metrů, si budou moci návštěvníci poslechnout pověst o permoníku Šiferovi a bohu podzemí Permonovi. Budou si k tomu moci pít horkou meltu.
2: Do další části trasy se dostáváme po žebříku.
3: To, co vidíte tady, tak dá se říct, že z 90% odpovídá realitě, jak vypadalo před přístupněním. Tady se opravdu udělal takový chodníček.
2: Vysvětluje nám na závěr trasy Kristýna Šuchová, geoložka a zároveň průvodkyně.
3: A právě ta zajímavost se odhalí až v okamžiku, když vystoupáte tady nahoru, tak je to obrovský kus vlastně břidlice, který se zvlnil do takzvané vrásy. To je ta zajímavost tohoto dolu a proč se to vlastně taky chtěl zpřístupnit?
2: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun a městu finančně přispěl kraj i stát. Z Oder Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Je čtvrtek, takže možná někteří z vás už plánujete víkend, co budete dělat, i v tomto vám může poradit vaše stanice, tedy Český rozhlas Olomouc. Tuto sobotu se od 9 do 17 hodin uskuteční v areálu Střední odborné školy v Šumperku Festival medu. Nabídne prodejní výstavu a ochutnávky medu, medovin a dalších včelých produktů. Také ukázky práce včelaře, návštěvu včelnice, medové meny i přednášku o takzvané apiterapii. Připravená bude medová stezka, řemesl výstava drobného zvířectva plus vystoupení dechového orchestru a program rodinných pasů pro děti. A ještě důležitá douška, vstupné je dobrovolné, takže zvolte.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Nárůst odborníci připisují infekci lidským papilomavirem. V několika centrech v České republice v současné době probíhá screeningová studie, o které nám více řekne Vladimíra Koudeláková z Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pohlednici od Pradědu na Hanou samozřejmě budeme posílat i dnes ve čtvrtek 10. září. Na co se můžete připravit? Dřenovice na jihu našeho kraje navštívil s mikrofonem i fotoaparátem můj kolega redaktor Mirek Kobza. Za okamžik ho uslyšíte.

0: Dalším cílem našeho společného putování na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budou památky, ale i historické zajímavosti Dřevnovice na Prostějovsku. Středně velká vesnice nedaleko Nezamyslic, kam se vjíždí branou v podobě železničního viaduktu, si to rozhodně zaslouží.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Dřevnovice leží asi 2 kilometry západně od Nezamyslic. Proti proudu řeky Hané, na jejímž soutoku s Pačlavským potokem, bylo první osídlení zaznamenáno už v době kamenné. Počátky Dřevnovic jsou podle místních historiků spojovány s rokem 1205, ale toto datum není nikde potvrzeno. Stejně tak tradovaná existence dřevěné tvrze k roku 1329 je uváděna pouze v psaných pramenech z pozdější doby. I když tedy lze předpokládat, že vesnice skutečně byla založena už ve 13. století, první relevantní písemná zmínka potvrzuje její existenci až k roku 1365. Prvním známým majitelem Dřevnovic byl Didhard, psaný z Hřevnovic, uváděný v zemských deskách olomouckých. Dřevnovice často měnili majitele, a to až do 18. století, kdy připadly už celé, bez dalšího dělení ke statku v Doloplazích. Jak už napovídá jméno prvního majitele vesnice, původní jméno obce znělo Hřevnovice. To jméno vychází z vlastního jména Hřevna. Možná, že se jednalo o zakladatele obce, ale více informací nám o tom chybí. V roce 1733 získávají panství v Doloplazích, včetně Dřevnovic a Těšic, svobodní pánové ze Štomu. Postupně zvelebovali panství, které však ale zároveň zadlužovali. Nakonec statek Štomu zkrachoval, jejich pozemkové i nemovité dědictví převzala živnobanka a později cukrovarnická společnost a stát. I v samotných Dřevnovicích však stávalo panské sídlo. Již zmíněná tvrz byla patrně někdy v 17. století přestavěna na malý zámeček. Připomínán byl ještě k roku 1793, ale pak už ze zpráv mizí. Patrně při požáru obce v roce 1825 zámek vyhořel a na místě zůstal už jen hospodářský dvůr. Další věkovitou stavbou Dřevnovic je mlýn. O jeho historii toho moc nevíme, tak snad jen to, že zde fungovala i malá pila poháněna rovněž Francisovou turbínou. Obyvatelé obce byli většinou zemědělci, takže mlýn potřebovali. Jejich počet kolísal mezi 500 až 550 a necelých 500 obyvatel mají Dřevnovice i v současnosti. Obec postihovali také pohromy. Kromě již zmíněného požáru zde řádila také epidemie cholery, která vypukla v roce 1831. Důkazem této epidemie je zajímavá památka na svazích kopce Hláska nad vesnicí. Je to takzvané cholerové pole. Pod křížem na malém oploceném pozemku tady odpočívají oběti tohoto onemocnění, které bylo nutné pohřbít mimo zastavěnou část obce. Významným milníkem v historii Dřevnovic bylo zprovoznění železnice Brno-Přerov v roce 1869. Už při stavbě byla železniční stanice Nezamyslice, dle tehdejší dohody, umístěna na hranicích katastru Nezamyslic a Dřevnovic, což usnadnilo místním cestování i obchodní záležitosti. Přímo v obci pak byl při stavbě trati vybudován kamenný viadukt, který dnes tvoří jakousi bránu do vesnice. Kromě této památky je asi nejviditelnější stavbou obce kaple Panny Marie, která je však poměrně mladá. Postavena byla v roce 1937. V její zvonici je zvon pocházející z původní dřevěné zvoničky, která stávala na místě pomníku padlých. Kromě toho tady najdeme také pomník Tomáše Garrigua Masaryka a několik drobných sakrálních památek. Památkově chráněna jsou Boží muka z 19. století nedaleko obce, kříž stojící u mlýna, postavený v roce 1857 a také kříž na návsi, datovaný rokem 1880. K pozoruhodnostem vesnice však patří i novodobé stavby. Kromě krásného sportovního areálu rozhodně stojí za zmínku i ovocná zahrada u zdejší školy. Představuje nejenom učební pomůcku, ale díky postavičkám ze slámy, pocházejícím z filmu Madagaskar či Doba ledová, je to i místo, kde stojí za to zastavit se třeba s dětmi na nedělním výletě. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Dřevnovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Za pár minut tady budou další aktuality v podobě zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se společně na dálnice, sledovat budeme medvěda a také se zastavíme v Javorníku. Nebudou chybět informace z oblasti sportu a také počasí. Po 10. hodině další z dlouhé řady a Patik. Dobrý poslech. Mám.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Město Frýdek Místech chce místo kasáren středisko správy a údržby dálnic. Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Ve Skydech se znovu pohybují medvědi. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zastupitelé ve Frýdku-Místku schválili záměr výstavby střediska správy a údržby dálnic v Místeckém lese. Zázemí poblíž dálnice D48 chce na místě bývalých kasáren vybudovat ředitelství silnic a dálnic. Součástí má být i centrála dopravní policie.
4: Toto řešení odpovídá územnímu plánu, nejvýhodnějším způsobem využívá plochu bývalého areálu místeckých kasáren.
5: Říká mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková-Jekelová s tím, že díky plánovanému napojení přímo na obchvat by nemusela vozidla údržby a policie jezdit přes město. Ředitelství silnic a dálnic si podle mluvčího Miroslava Mazala nechá nejdříve zpracovat technickou studii.
6: O dalším postupu přípravy projektu, včetně harmonogramu navazujících kroků, bude rozhodnuto na základě výsledku této studie.
5: O případném prodeji pozemků město s ředitelstvím silnic a dálnic jedná od roku 2021. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
3: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by se měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
7: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
3: Výstava s názvem Živly dnes začne v Javorníku na Jesenicku. Přístupná bude do 9. října v městské knihovně. Návštěvníci uvidí obrazy, které vytvořili klienti Javornického domova seniorů, říká jeho pracovnice Andrea Robotková, která kandiduje v podzimních volbách.
8: Již po třetí jsme se rozhodli zapojit do soutěže Domov plný života, jejímž letošním tématem jsou živly. Seniori našeho zařízení za podpory pracovníků a v letošním roce i pracovníků Maz Jesenicko vytvořili plastiky živlů dle svého znamení. Sport.
3: Hokejisté Přerova začali novou sezónu Maxaligy porážkou. Úvodním kole prohráli v Chrudimi s Pardubickou rezervou 1-3. Jediný gol souborů si ve druhé třetině připsal Martin Novák. Další zápas čeká Přerov v sobotu, kdy přivítá Havířov.
0: Počasí.
3: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové stojí nákladní auto s vlekem, má defekt na pneumatice, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pokračuje dále dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek 10. září. Nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, takzvaných orofaringeálních karcinomů, v posledních letech výrazně přibývá, a to zejména u lidí ve věku nad 40 let. Na několika místech v České republice probíhá v současné době screeningový program zaměřený na jeho odhalení. Zapojila se do něj i klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc. Vše podstatné k tomuto tématu probereme v následujících minutách s doktorkou Vladimírou Koudelákovou z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Olomouci.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Aktuálně probíhající screeningová studie na odhalení orofaryngeálního karcinomu nás bude zajímat v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. A já jsem moc ráda, že za námi do studia ze své laboratoře přišla doktorka Vladimíra Koudeláková z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty a fakultní nemocnici Olomouc. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Krásné ráno.
1: Pro naši představu, jak to vypadá u vás v laboratoři?
2: To je dobrá otázka. Ne, asi tak zajímavý, jak byste si myslela. Je tam spousta strojů, které nic nedělají a nevypadá to vůbec tak, jak to je, vypadá v nějakých seriálech, takže je to spíš takové jako nudné na pohled. Nicméně zajímavé asi vevnitř.
1: Když mluvíme o screeningové studii na odhalení nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, což budeme probírat, znamená to, že vy se věnujete čistě teď tady tomuto?
2: Úplně čistě ne, věnujeme se i ostatním typům nádorů, ale je to jeden z projektů, který vlastně na našem ústavu máme.
1: Proč zrovna právě screeningová studie v této době tohoto typu?
2: No ta screeningová studie, nebo není to úplně screeningová studie jako taková, je to spíš studie na odhalení prevalence výskytu, to znamená jak kdyby četnosti výskytu té orální HPV infekce ve zdravé lidské populaci, takže vlastně odhalení jak kdyby nějaké rizikové skupiny, která potenciálně může být použitelná potom pro ten další screening, protože vlastně tak, jak máme, asi všichni ví, nějaký screening karcinomu děložního hrdla, děložního čípku, tak v současné době těch nádorů, které jsou asociované nebo spojené s tím a stejným činitelem, a to je virus, lidský papilomavirus, HPV, v té oblasti vlastně orofaryngeální přibývá a je jí v současné době více, než, nebo ta četnost těch nádorů je větší než nádorů děložního hrdla.
1: Já už jsem zdůraznila, že vy jste za námi přišla z laboratoře, nicméně zajímáte se o tom daném problému, na kterém pracujete šířeji, zajímáte se i vy u vás v laboratoři, proč je třeba ten výskyt teď na takové vzrůstající tendenci?
2: To asi není úplně na nějaké laboratorní výzkumy, protože ten výskyt souvisí, že s nějakou změnou životního stylu, s nějakou změnou sexuálního chování za poslední desítky let, takže to není úplně jako na laboratorní zkoumání, to je spíš na nějaké, nevím, epidemiologické studie nebo studie v oblasti public health, teďka veřejného zdravotnictví. Tak.
1: To znamená, jaká byla zakázka, úkol pro vás?
2: Nebo tak, my se na Ústavu molekulární translační medicíny dlouhodobě věnujeme vlastně lidskému papilomaviru a s ním spojeným onemocněními, většinou teda těmi nádorovými, a spíš se snažíme kdyby zlepšovat nebo mířit nebo vyplňovat takové ty díry, které tam chybí, jako třeba to, v minulosti jsme se zaměřovali na ženy, které nechodí na screening a jak vlastně pomoct tomu, aby se do toho screeningu cervikálního karcinomu v tomhle případě teda dostali. Pomocí samoodběrových sad, a což se teďka ukazuje, že možná bude v budoucnu i součástí nějaké strategie České republiky. A samozřejmě to není jako naše studie, ty studie probíhají i v celé Evropě, v celém světě, to není jako, že bychom to dělali jediní na světě. A teďka jsem zapomněla, co jste se mě ptala.
1: No, vidíte, já jsem se tak zaposlouchala, protože mě napadla okamžitě další otázka, jestli podobný cíl má i právě tato studie, která se teď dělá v rámci orofaryngeálního karcinomu.
2: No tahle studie má za cíl vůbec odhalit to, jak promořená je populace v té orální oblasti, protože zatímco o té oblasti, řekněme, cervikální oblasti víme mnoho, víme vlastně ve době prevalenci, víme, kolik zhruba máme procent pozitivity u žen, protože tam ten screening probíhá, ty ženy se testují, ale u toho orofaringu nebo u té oblasti hlavy a krku nemáme vlastně vůbec žádná data v současné době v České republice. Teda.
1: Jaký je to karcinom? Co o něm víme?
2: Je to vlastně karcinom, který ty HPV asociované úplně nejčastěji jsou lokalizované v oblasti tonzil, mandlí, a v oblasti kořene jazyka, to znamená v takové té zadní části jazyka, je to vlastně nádor takového toho měkkého patra a vlastně krku.
1: Víme o něm, můžeme o něm vědět nebo ne?
2: A to je právě poměrně problém, protože velká většina pacientů dojde už v nějakém jak kdyby pokročilejším stádiu, protože ty nádory jsou poměrně malé, špatně dostupné, špatně viditelné a většinou tam nejsou žádné jako závažné a dlouhodobě závažné příznaky, takže dojdou většinou, až už mají postižené uzliny, typicky prostě s nějakou bulkou v krku.
1: Jak takový screening probíhá, i o tom se budeme bavit v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc, a to s doktorkou Vladimírou Koudelákovou.

0: Nádory v oblasti krku a dutiny ústní nás zajímají v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Abychom byli přesní, tak se zaměřujeme na screeningový program na odhalení právě těchto nádorů a povídáme si s Vladimírou Koudelákovou, která za námi přišla z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Olomouci. Jak takový screening probíhá? Co po mně chcete?
1: No v podstatě po vás nechceme až tak moc, potřebujeme po těch lidech, kteří se chtí účastnit, pouze aby si vykloktali čistou vodou dutinu ústní. Máme na to speciální odběrovou sadu, která obsahuje médium, ale to nekloktáte, vykloktáte čistou vodu z kohoutku, vykloktáte si a nalijete to tam, zamíchá se to a odevzdá se to vlastně na tom odběrovém místě a to je v podstatě všechno, co potom člověku chceme. Potom teda budeme posílat ještě nějaké dotazníky, aby jsme právě byli schopni na základě těch odpovědí vytipovat rizikovou skupinu, která by se měla potom testovat případně v tom screeningovém programu.
0: A to mě zajímá, můžete říct, jaké tam jsou otázky?
1: Je tam spousta otázek, většinou na sexuální chování nebo nějaké další nakouření. Typicky to jsou věci, které na užívání alkoholu a takové ty věci, které kdyby ovlivňují nebo zvyšují to riziko vzniku těch nádorů.
0: Co děláte potom s tím vzorkem odebraným vy v laboratoři?
1: V laboratoři se z toho vzorku izoluje takzvaná nukleová kyselina, což je vlastně kdyby ten základ toho viru. A na základě toho se zjistí, jestli tam buď tam je nebo není, a když tam je, tak ještě typizujeme, kdyby zjišťujeme, která varianta toho viru tam je. A v případě, že teda ten vzorek je pozitivní a ještě záleží na jaký ten typ, podle toho je tam různé riziko toho vzniku, tak toho pacienta

0: 48 vzorků, tak aby jsme to mohli sjet na tom přístroji.
1: Kde je v Olomouci to odběrové místo?
0: V Olomouci to odběrové místo je na stomatologické klinice fakultní nemocnice a lékařské fakulty Olomouc. A v budoucnu, nebo teďka připravujeme ještě máme spolupráci s G-centrem, které je tady vlastně na náměstí, to je teda gynekologické centrum. Ale tam ještě zatím ty nábory neprobíhají, ale budou probíhat.
1: Zajímá vás nějaká věková skupina, nebo více muži nebo ženy?
0: Zaměřujeme se na jedince, kteří jsou starší 40 let, a to z prostého důvodu, že ten výskyt karcinomu orofaringu po 40 let je v podstatě minimální. A taky proto, že ta HPV pozitivita bývá větší u těch nižších věkových skupin a zbytečně nechceme ty lidi samozřejmě strašit, protože většina těch HPV pozitivit odezní a imunitním systémem se eliminuje a vůbec nic to pro toho člověka neznamená. A jediná vlastně vylučovací kritérium je, že ten člověk nesmí mít vlastně orofaringeální nádor, jakože nesmí mít diagnostikovaný orofaringeální nádor.
1: Vyslovujete to mnohem jistěji než já, je to poznat, že s tím pracujete, že něco najdete v tom vzorku. Znamená to pro mě automaticky, že už se něco děje?
0: Určitě ne, ta HPV infekce je vlastně strašně jako běžná věc, jo. Nevím, jestli to můžu přirovnat, to jako není úplně dobré přirovnání, ale možná pro lajky k viru chřipky klidně, protože ten přenos je samozřejmě úplně jiný, ale odhaduje se, že 80% sexuálně aktivní lidské populace se prostě setká s tím virem, ať už v jakékoliv lokalitě, takže to je poměrně běžná věc. Vlastně to, co zvyšuje to riziko vzniku nádoru, je jenom persistentní infekce, to znamená taková, která tam jako dlouhodobě, která tam vlastně dlouhodobě působí a dlouhodobě vlastně ovlivňuje kdyby ty buňky, aby se transformovaly na nádor.
1: Rozumím tomu správně, že ten HPV virus v sobě prostě máme?
0: Nemáme. Ale většina z nás se s ním někdy setkala, nebo ti, co nejsou očkovaní samozřejmě, tak většina z nás se s ním, nebo většina sexuálně aktivních lidí se s ním v životě setkala, ale imunitní systém si s ním poradil jako s ostatními viry, prostě ho eliminoval během jednoho až dvou let se udává, že prostě ten virus je kdyby je eliminován a u 95-9% lidské populace, nebo lidí, nezpůsobuje žádné závažné onemocnění.
1: Už jste lehce naznačila nějaký rizikový faktor, jako například kouření, které se k tomu může přidat, čili chápu to dobře, že i nějaká oslabená imunita, kterou v tom okamžiku mohu mít. Jaké jsou další, které se mohou podepsat na tom, že zůstane? Tušíte?
0: To je dobrá otázka, kdybychom to věděli, tak to samozřejmě to kouření, užívání alkoholu, oslabená imunita, protože se ví, že třeba u HIV pozitivních je to riziko rozvoje HPV asociovaných nádorů mnohonásobně vyšší, takže určitě oslabená imunita.
1: A vyšší sexuální aktivita?
0: Jo, to samozřejmě taky, no, že s vyšším, jsou studie na to, že s vyšším počtem samozřejmě sexuálních partnerů máte vyšší riziko toho, že se nakazíte nějakým typem. A potom máte vyšší riziko toho, že vám persistuje a rozvine se vám nádor.
1: Říká Vladimíra Koudeláková, která je dnešním hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Na už zmíněné HPV se určitě společně zaměříme, no a těšit se budeme i na vaše dotazy. Připravte si své telefony, volat můžete na linku 221 555 444 a v tuto chvíli samozřejmě už posílat své SMSky.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Screeningová studie na odhalení orofaringeálního karcinomu, tedy nádorů v oblasti krku a dutiny ústní, nás zajímá v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Je to studie, do které se můžete určitě zapojit i vy. Dozvěděli jsme se, že to testování probíhá na klinice zubního lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci, čili Palackého ulice.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ne testování, ale odběry.
0: Odběry, ano. To už doplnila Vladimíra Koudeláková, která je naším hostem a které se můžete samozřejmě ptát na to, co vás zajímá. Když jsem se dívala na HPV, tak jsem zjistila, že se mluví o takzvaných pozitivních a negativních karcinomech. Co to znamená? Jak tomu mohu rozumět?
1: HPV nespůsobuje všechny nádory hlavy a krku, způsobuje jenom jejich část. Nicméně ta část, kterou HPV způsobuje, se za poslední desetiletí výrazně zvýšila. Dříve vlastně byly ty nádory hlavy a krku spíše spojovány s takovými kuřáky, a s kdyby těžkými uživateli alkoholu, které vlastně kdyby působily na tu oblast a způsobovaly tam ty mutace. Nicméně za poslední desetiletí se to úplně překlopilo a teďka vlastně velká většina těch nádorů je HPV pozitivní právě, takže není způsobovaná tím kouřením, užíváním alkoholu, ale je způsobena tou infekcí nebo tou dlouhodobou infekcí HPV.
0: Pokud jsou partneři, kteří spolu žijou dlouhodobě, jsou si věrní, nekouří, nepijí, starají se o sebe, nepotkají se s tím?
1: No tak, jestli jsou si dlouhodobě věrní úplně od počátku sexuálního života a jsou první partneři, tak asi ne.
0: Takže toto všechno je ta podmínka, aby jsme si mohli říct, že se nás to netýká.
1: Asi ano, asi možná nevím, jestli jsme zmínili, že to je vlastně jako strašně dlouhodobý proces, že od té infekce HPV po ten rozvoj nádoru uplynou jako desítky let, takže vy se můžete s tím věrem potkat v 15, v 16, ale ten nádor se vám vyvine v 45, v 50, takže to jsou fakt jako dlouhodobé, je potřeba dlouhodobá prezistentní infekce.
0: Tak to se nám ta skupina, kterých se to nemusí týkat, povážlivě zúžila, když to může být tak dlouhá doba. Máme tady posluchačský dotaz, na který můžeme reagovat. Dobrý den, proti HPV je už přece očkování. Může si ho dát člověk, když je mu více let, mně je 53 let, ptá se paní Kubíková.
1: Očkování si můžete dát asi určitě v jakémkoliv věku, nicméně jedná se o profilaktické vakcíny, to znamená, že ty vakcíny jak kdyby brání té infekci, takže když jste se s tou infekcí jako takovou setkala, tak vám to očkování, není to terapeutická vakcína, takže vám jako nepomůže jak kdyby vymítit ten virus, pokud už ho v sobě máte, nicméně může vás chránit samozřejmě proti těm ostatním typům, se kterými jste se ještě nesetkala.
0: Můžu požádat svou lékařku, že chci vědět, jestli ten virus v sobě mám?
1: Požádat ji můžete, nejsem si úplně jistá, jestli se něco dozvíte, ale zkusit to můžete. Každopádně, pokud se paní chce nechat očkovat, tak to určitě může prokonzultovat s doktorkou. Je to asi, já nejsem lékař, takže úplně nemůžu tady v tom radit a je to asi i individuální. Určitě vím, že se doporučuje očkování i třeba ženám po konizaci čípku, to znamená ženám, které se určitě setkaly s HPV infekcí.
0: Další dotaz. Dobrý den. Původce rakoviny v krku, o kterém mluvíte, je stejný jako u pásového oparu, zajímá pana Staška.
1: Ne, jedná se o jiný virus. Je to u pásového oparu se jedná o virus varicely nebo neštovic v podstatě, takže když to je očkování proti neštovicím, je to jiný typ viru.
0: Když se zaměříme na ten HPV a podíváme se zase k vám do laboratoře, je on pořád stejný nebo se i u něj dějí nějaké změny v souvislosti s tím, jak my žijeme, co jíme, kde se pohybujeme a tak dále?
1: Asi se tam nějaké změny dějí, to úplně netestujeme, neděláme žádné, nebo děláme ty základní varianty, jestli tam jsou nějaké, jak kdyby jedno, přemýšlím, jak to říct, jestli tam jsou nějaké záměny v té DNA informaci, tak to my úplně, my tu DNA informaci nesekvenujeme, takže to neděláme. Rozhodně tam nejsou žádné změny, které by nějak jako měly ovlivnit, nevím, nějaký další postup.
0: Když už jsme měli ten dotaz na očkování, tak bychom asi u něj mohli chviličku setrvat. Očkuje se u nás bezplatně, ale to jenom v určitém věku.
1: Jo, plně hrazené očkování zdravotní pojišťovnou je pro holky nebo dívky i chlapce ve věku od 11 do 15 let, a což je vlastně strašně skvěle, že nám to vlastně vláda, nebo že vlastně je to hrazené zdravotní pojišťovnou, protože zdaleka se nedá říct, že ve všech zemích to takhle je, takže by je škoda, že toho nevyužíváme ve větší míře. A je ten věk daný právě tím, že mezi 11. a 15. rokem se předpokládá, že se to dítě ještě nesetkalo vlastně s žádným tím genotypem a tam je vlastně ta účinnost potom těch, jako v těch následujících letech, těch vakcínek nejvyšší.
0: Ta vakcína je jedna nebo dvě, tušíte?
1: Myslím si, že teď se používá Gardasil 9 už jenom, ale tím si teda úplně jistá nejsem.
0: A nebudu vás dál trápit. V momentě, že to někdo z rodičů nestihl třeba u svých dětí, tak potom už je potřeba zaplatit tedy nějakou částku.
1: Ano, určitě. A myslím, že tam je i jiné podle věku, i trošku jiné očkovací schéma, že se očkuje ve více dávkách.
0: Říká Vladimíra Koudeláková, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Screeningová studie na odhalení orofaringálního, tak teď jsem se opět zakoktala, karcinomu, tedy nádoru v oblasti krku a dutiny ústní, je naším tématem apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Můžete se do ní zapojit i vy. Povídáme si se zástupkyní přednosti pro molekulární diagnostiku Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty a fakultní nemocnice Olomouc Vladimírou Koudelákovou. To HPV, které my tady neustále zmiňujeme, má za sebou občas čísla. Vy jste zdůraznila 16 už během našeho rozhovoru. Co ta čísla znamenají a proč jste zdůraznila právě tu 16?
1: A ty čísla vlastně jsou různé, říkala se tomu genotypy, jsou to vlastně různé kdyby varianty toho typu, dá se to asi připodobnit třeba ke covidu, co je taková doba, kterou si všichni asi pamatujeme, kdy byly různé varianty, jak ten virus mutoval, tak vlastně byla varianta, nevím, britská, jihoamerická a podobně. Tak tohle je vlastně něco podobného, že ten virus je v podstatě stejný a trochu jiný a ty mutace mu dávají určité výhody, ať už kdyby v prostupnosti tím epitelem nebo nějaké další. A právě ta HPV 16 je úplně nejrizikovější typ, který můžete mít, a to teda jak v oblasti děložního hrdla, tak v oblasti orofaringu, kde u toho orofaringu ta HPV 16 jako ten konkrétní genotyp může za více než 95%, si troufnu říct, těch nádorů orofaringu.
0: Přijde vám správné, že při našem povídání zbystřují mysl možná především ženy, protože mají pocit, že tohle téma se týká hlavně jich a rakoviny děložního čípku?
1: No, správné mi to nepřijde, protože zrovna ty orofaringální nádory se týkají převážně mužů. Je tam 4 až 5krát vyšší riziko u mužů, nebo vyšší výskyt těch orofaringálních nádorů u mužů než u žen, takže tento typ nádoru se týká spíše mužů než žen.
0: Když se vrátím k těm číslům za tím HPV, jaká další čísla jsou a kdy se s nimi můžeme potkat?
1: Čísel tam je spousta. je známo více než 200 různých genotypů, nicméně pouze asi, nevím, 12 až 14 se udává a jsou takzvané vysoce rizikové, a to jsou ty, které způsobují nádorové onemocnění. Z těch nejrizikovějších lze jmenovat teda HPV 16, 18, 33, to jsou takové ty tři genotypy, které jsou nejrizikovější v obou dvou těch typech nádoru.
0: A v současné době v laboratoři, když už dostanete odebrané vzorky z kliniky lékařství, tedy zubního, tady fakultní nemocnice na Palackého ulici, jak jsme říkali, tak vy se zaměřujete na jenom 16?
1: Ne, my tam testujeme právě všech těch 14 vysoce rizikových typů. Nicméně ne všechny ty typy mají stejné riziko pro rozvoj nádoru, a to píšem i těm lidem do výsledku, takže ta 16 je samozřejmě nejrizikovější, ale ta studie je zaměřená na prevalenci, to znamená jak kdyby objasnění výskytu nebo četnosti výskytu těch jednotlivých genotypů v české zdravé populaci, takže testujeme ty ostatních 14 high risk nebo vysoce rizikových HPV.
0: Kolik potřebujete takových vzorků, abyste z toho mohli udělat vůbec nějaké závěry?
1: A ta cílová skupina je 10 000 lidí.
0: Máte přehled, kolik je jich třeba v tuto dobu?
1: Mám jich asi 700.
0: 700, takže je to na dlouhou dobu. Jaký je časový horizont?
1: Měli bychom to stihnout do roka.
0: Do roka, to 10 tisíc. Takže dobře, že tady spolu teď mluvíme, protože to můžeme podpořit. V okamžiku, kdy zjistíte, že se něco děje, dojde k těm krevním odběrům, na co se vás můžu zeptat z oblasti léčby, toho, co následuje potom. Vím, že jste přišla za námi právě z té laboratoře.
1: Léčba HPV v současné době není možná, nebo toho samotného viru, léčí samozřejmě až ty nádory, které teda v současné době předpokládám u těch lidí, co budou nabírat do studia, nebudou. V případě, že by tam samozřejmě nějaký byl, tak postoupí standardní léčbu na oral klinice. Nicméně těm pacientům, nebo těm jedincům, kteří jsou pozitivní, nabízíme vlastně opakované odběry, nabízíme jim to vyšetření z krve, a v případě, že jsou pozitivní v tom odběru z té krve, tak bychom je vyšetřili na oral a potažmo i na dalších klinikách, které vyšetřují HPV asociované nádory. Nejsou to jenom oblast hlavy a krku, je to i oblast toho cervixu, nebo bývají anální nádory, nádory penisu, výjimečně a podobně.
0: Hraje tam roli nějakou dětické zatížení? Můžeme o něčem mluvit?
1: U těchto typů nádorů ne.
0: A ještě bychom možná měli dodat, že se odběry provádějí tady v Olomouci, ale že těch míst v České republice je hned několik.
1: Určitě. A máme odběrové, nebo vlastně dvě odběrová místa v Brně, máme odběrové místo v Jihlavě a odběrové místo v Praze. Teďka nově budeme mít odběrové místo v Hradci Králové.
0: To je důležité pro ty posluchače, které máme z větší dálky, protože i takový jsou. Povídáme si v Apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorkou Vladimírou Koudelákovou.

0: Nádory v oblasti krku a dutiny ústní, teď už jsem se vyhla tomu cizímu slovu, které mě nemoc dobře jde, tak jako našemu hostu, kterým je doktorka Vladimíra Koudeláková, se probíráme, bavíme se o nich v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc, bavíme se i s vámi, vy se ozýváte na SMS-kové číslo 723 70 33 51, i když se pohybujeme především tedy v oblasti laboratoři a také v oblasti právě screeningového programu, který probíhá i tady u nás v Olomouci. Dotaz paní Petrové, už jsme v podstatě na to téma mluvili, ale je slušnost odpovědět. Dobrý den, jaká je prevence té rakoviny, o které mluvíte? A víte, jestli je to dědičné? Děkuji za odpověď.
1: A jak jste říkali, už jsme o tom mluvili, ale prevence jako v podstatě asi jediná je očkování. Jestli jsou tyto nádory dědičné, nebývá dědičné.
0: Mm-hmm. Další dotaz, který nám tady blikl od paní Boženy z Litovle. Kdybych chtěla zjistit, jestli se mě to také týká, nebo mi to hrozí, to se mohu nechat kdykoliv otestovat, nebo jenom při té studii, o které hovoříte? Děkuji.
1: V současné době jenom při této studii. Nebo je možné teda, že některé laboratoře to nabízí komerčně, nemám úplně přehled, ale tato studie je teda bezplatná, to jsme možná neřekli, je to bezplatné testování, takže můžete přijet na stomatologickou kliniku a nechat se odebrat.
0: To téma je velmi široké, jak už jsem zdůraznila, hodně se pohybujeme u vás v laboratoři, takže pro nás ne třeba snadno uchopitelné, nicméně předpokládám, že k tomu vedle toho, že fakultní nemocnice nebo váš ústav podal nějaký mediální výstup, takže k tomu existují i nějaké webové stránky, kde bychom je našli?
1: Ty webové stránky najdete na stránkách Ústavu molekulární a translační medicíny, kde je odkaz na to, jestli se chcete účastnit této studie, která se jmenuje Prevalence lidského papiloma viru ve zdravé populaci. A tam vždycky najdete vlastně seznam, nebo aktuální seznam odběrových míst, které se bude určitě teďka rozšiřovat ještě.
0: Jaká věková skupina se vám nejčastěji hlásí? Už z těch 700 lidí dostáváte se i k těmto informacím? To by mě zajímalo, kdo na tu výzvu zabere.
1: Dostávám, nicméně statistiku úplně nemám, takže vám neřeknu.
0: Ale pro vás je asi důležité, aby to bylo co nejpestřejší.
1: Ale to jo, určitě ano. Nicméně vlastně, no, možná trošku kecám, a z těch vlastně ohlasů, co máme z těch odběrových míst, tak se o to teda zajímají, že jsou mladší lidé než starší. Nicméně těch starších se to týká víc, takže bychom byli rádi i za ty starší.
0: Takže apelujeme, pokud budete mít zájem, chuť a budete se pohybovat v Olomouci, že se můžete zúčastnit. Ještě další záležitost, a to jsou genitální bradavice. Pohybujeme se v této oblasti, když mluvím teď o tomto problému?
1: Genitální bradavice způsobují taky lidské papilomaviry, nicméně to způsobují jiné ty genotypy, jiné ty typy, ty nízce rizikové, a ty jsou to jiné typy, než způsobují nádorové onemocnění.
0: Tak já myslím, že jsme vyčerpali to nejdůležitější, nejpodstatnější k tomuto tématu, nebo je ještě něco důležitého, co byste ráda dodala, případně zopakovala na závěr našeho dnešního rozhovoru?
1: Zopakovala. Ráda bych zopakovala, že bychom byli rádi, kdyby se lidé zúčastnili této studie, a asi bych ráda zopakovala to povědomí o očkování, které je důležité v prevenci všech typů HPV asociovaných nádorových onemocnění. A možná ještě to, že HPV se teda netýká jen žen, ale týká se zrovna teda v oblasti těch nádorů hlavy a krku, hlavně mužů.
0: Velmi důležitý závěr našeho povídání s doktorkou Vladimírou Koudelákovou, která za námi přišla z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Olomouci. Webové stránky jsme zmínili, tam najdete další podrobné informace. Já vám moc děkuji za to, že jste za námi dorazila do vysílacího studia Českého rozhlasu Olomouc, a budu se těšit někdy. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
2: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Malka, krásna zdravá svačina.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Policie objasnila loňskou vraždu v Přerově. Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále víc peněz. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium. Dnes má být oblačno až polojasno, naměříme až 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy na sídlišti v Přerově. Navrhli obžalovat 53-letého muže, který v listopadu v ulici Osmek zastřelil svého stejně starého známého. Tělo zavražděného našla jeho partnerka. Podle policejního mluvčího Libora Hejtmana muž se k vraždě přiznal. Motivem činu byly finanční spory. Útočníkovi, který byl v minulosti už několikrát trestán, hrozí až 18 let vězení. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Čalša z České bankovní asociace Českému rozhlasu vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
3: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
1: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
1: V Šumparku dnes budou soutěžit sportovní oddíly. Akce na Teršově stadionu začne v 15 hodin. Je určená dětem i dospělým, dodává mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
5: Na Teršově stadionu v Šumperku si budou moci děti i dospělí vyzkoušet různé druhy sportu. Máme tam zástupce 27 sportovních klubů. Bude tam i možnost vyzkoušet si ten konkrétní sport pod dohledem trenéra. Co bude určitě zajímavé, je box. Je tam florbal, který má v Šumperku dlouhou tradici. Sport.
1: Teniska Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postoupili do finále deblu na US Open. Rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová porazili 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, přechodně i skoro zataženo. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Bohuslávky směr Ostrava pracují silničáři. Levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Už jsme to tady dnes zmínili, je 10. září a svátek mají Irmy. Zdůrazňujeme to proto, že Český rozhlas Olomouc vám nabízí písničky na přání po 12. a potom také v podvečer. Tak už teď můžete posílat své vzkazy a my to ale určitě ještě zopakujeme. Máme 4 minuty po 11. hodině, pokračuje naše dopolední vysílání, které bude mít teď další jiné téma než v předchozích minutách. Stipendijní akademie Menard propojuje špičky české umělecké umělecké scény s mladými talenty a jejich pedagogy. Cílem je rozvíjet nadané žáky základních uměleckých škol v hudebních, výtvarných, literárně dramatických a tanečních oborech. My k tomuto projektu určitě řekneme více. Dita Vojnarová vám přeje dobrý poslech.

0: Jan Kalousek a Karel Gott hudebně uvedli další hodinku dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 10. září. A vy už víte, jakému tématu se budeme věnovat. Já to ale samozřejmě zopakuji. Špičkoví umělci, stovky talentovaných žáků a inspirace pro pedagogy. Na konci léta odstartoval v Olomouci 9. ročník renomované stipendijní akademie Men Art. Co je jejím cílem, nám přiblíží její zakladatelka a ředitelka Dana Syrová.
1: Stipendijní akademie Men Art vznikla ze základní myšlenky podpořit vyhledávání a rozvoj talentu v tom raném stádiu. To znamená, zaměřujeme se především na oblast základních uměleckých škol. A my jsme s velkou pokorou před 9 lety spustili pilotní ročník. A říkali jsme se, uvidíme, jak ten trojúhelník, tedy mentor, pedagog a student, bude fungovat. A měli jsme úžasné zpětné vazby a to byl vlastně základ naší stipendijní akademie. Takže pokud bych se dotkla toho, v čem jsme specifičtí, tak je to několik aspektů. Je to jednak roční délka trvání, protože každý pedagog ví, že za ten školní rok jeho svěřenec ujde obrovský kus cesty. Podstatné je, že v tom trojúhelníku má každý úplně jinou roli. Mentor tady není, aby nahradil pedagoga, pedagog tady není jenom jako pasivní doprovod svého žáka a žák má tu výsadu, že se může ptát kolikrát na otázky, které my dospělí máme pocit, že jsou již dlouho zodpovězeny, ale když se potom uděje ta tvůrčí spolupráce, ten tvůrčí dialog, je to přínosné pro všechny.
2: Takhle vznikne několik jedinečných týmů, které celý rok pracují. Zajímá mě vlastně, jakým způsobem hledáte ty talenty a kdo vybírá ty, kteří mají to štěstí se té akademie v tom daném roce účastnit.
1: Je to tak, že my máme otevřené přihlášky vždy po dobu 3 měsíců, od ledna do března na ten další školní rok. Ty přihlášky jsou poměrně komplexní, protože každý mentor si nastavuje, co se chce o svých svěřencích dozvědět. Jsou tam definované ukázky prací, to znamená většinou to jsou v hudební oblasti nahrávky skladeb ve výtvarné, jsou to ukázky konkrétních děl. A žák píše motivační dopis, proč by s daným mentorem chtěl pracovat. Pedagog pokládá si tu otázku, proč ten daný žák je pro něj natolik talentovaný, že má chuť ho doprovodit nad míru svých běžných pracovních povinností. A tak tomu mentorovi vznikne poměrně plastický obrázek o tom, kdo se mu hlásí. Tu svou skupinu potom si vybírá výsostně mentor. Je to jeho právo. To, co je úžasné, že díky tomu, že jsme zapsaný ústav nezisková organizace, máme jasně dané poslání naší správní radou, tak my jsme ekonomicky nízkoprahoví. To znamená, každý, kdo je přijat do stipendijní akademie, automaticky dostává plně hrazené to školné, to znamená dostává stipendium. Tím nevznikají ekonomické bariéry mezi velkými městy a jsme opravdu plošně dostupní pro celou republiku. To nás na tom strašně baví. Je to i zadání naší správní rady, abychom nebyli pragocentričtí. Takže vám se potom sejde extrémně pestrá skupina lidí z celé republiky, platí pravidlo i bezpečného sdílení během toho roku, takže všechny ty hodiny jsou otevřené pro všechno. Oni se vzájemně chodí na sebe dívat, jak mentor pracuje s jinou dvojicí, protože i na tom se strašně moc naučí od sebe a vzniká jako skvělá parta a společenství.
2: Říká ředitelka stipendijní akademie Men Art, která byla slavnostně zahájena třídenním komunitním setkáním právě u nás v Olomouci. Dana Syrová z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě má.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Třeba do Šternberka se můžete vypravit díky Českému rozhlasu Olomouc, který vás informuje o tom, co se děje. V pátek tam začínají od 15 hodin na hlavním náměstí dvoudenní šternberské slavnosti. Zítřejší program konkrétně nabídne koncerty kapel Trumf, Horizont a Aleš Brichta projekt. A v sobotu se k hudebnímu programu s Petrem Kotwaldem přidají historická vozidla rally Ecce Homo Historic, také kuchařská show Markety Hrubešové a atrakce pro děti. Chybět nebude pochopitelně občerstvení a ještě dodejme, že vstup na celou akci je zdarma. V sobotu 12. září se uskuteční 8. ročník turistického pochodu za historií Přerovských vinohradů. Prezentace a start budou od 8 do 10 hodin u vinárny U Červené kočky na nábřeží protifašistických bojovníků v Přerově. Na výběr dostanete samozřejmě celou řadu pěších tras, budou dlouhé 18 až 23 kilometrů. Cíl je opět u vinárny U Červené kočky, kde od 15 hodin zahraje skupina Dr. Beat z Kroměříže. A ještě se společně podíváme, co se bude dít v Žulové. V pátek od 10 do 17 hodin tam bude otevřené Kamenické muzeum s unikátní soukromou mineralogickou expozici. Sbírka je přístupná v prvním patře nad knihovnou na Josefském náměstí. Je možné domluvit určitě individuální prohlídku, ale zajímat se o ní rozhodně předem. Tak to jsou plány na pátek, sobotu, určitě budeme přidávat další, neopomeneme i neděli. Co nás čeká, ale už zhruba za 3,5 minuty, opět budeme mluvit o stipendijní akademii Menard, která propojuje špičky české umělecké scény s mladými talenty a jejich pedagogy. Jejím cílem je rozvíjet nadané žáky základních uměleckých škol v hudebních, výtvarných, literárně dramatických a tanečních oborech. A tohoto projektu se účastní také mladý nadějný pianista Tomáš Koubek z Olomoucké základní umělecké školy Iši Krejčího. A právě toho uslyšíte v našem vysílání.

0: Rozvíjet mladé talenty, to je cílem stipendijní akademie Menard, která v závěru léta zahájila svůj 9. ročník v Olomouci. Akademie se každoročně účastní stovky žákyň a žáků, především ze základních uměleckých škol z celé republiky. Spolu se svými pedagogy se setkávají se špičkovými umělci, mentory a posouvají svůj talent dál.
1: Já jsem tady navštívila jednu z úvodních lekcí letošního ročníku Akademie Menard a Tomáš Koubek, mladý nadějný pianista, tady poctivě cvičí a čeká ho velmi dobrodružný rok. Tomáši, kolik je ti let?
2: 11.
1: Jak dlouho chodíš na základní uměleckou školu Iši Krejčího?
2: 6 let.
1: Co tě baví na klavíru?
2: Tak mě baví samotná ta hudba, tvořit ji a vlastně dávat ji lidem dál. Zároveň jsem soutěživý typ a rád jezdím na soutěže.
1: Proč jsi se přihlásil tady do té akademie?
2: Přál jsem se zlepšit, získat nějaké rady od vrcholných klavíristů a taky tady si najít nové kamarády.
1: Co tady cvičíte? Co bude tvoje téma, na kterém budeš pracovat?
2: Tak záleží, jaké skladby budeme ještě hrát, ale teďka začneme Mozartem.
1: Tak v 11 letech Mozart, no tak on skládal v podobném věku, takže to se hezky potkává. Tomáše doprovází jeho klavírní pedagog a také ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího, Filip Hajdu. Tak my jsme slyšeli, co od toho čeká Tomáš. Vy jako pedagog v tom budete mít nedílnou roli, budete součástí vlastně toho týmu, který bude pracovat celý rok na tom, aby Tomáš dosáhl toho, co si přeje. Tak co od toho jako pedagog očekáváte vy, protože ta zpětná vazba půjde i vám?
3: Já očekávám to, že získám další pohledy a postřehy k výuce a k tomu, co teď aktuálně se učíme, a samozřejmě se objeví nové skladby, nové přístupy, připravuje se i trošku nějaká dramaturgie na závěrečné koncerty, které budou v těch jarních a letních měsících. Myslím si, že to bude velmi zajímavé a dobrodružné a podíváme se na krásná místa, takže je to určitě i velká dávka inspirace a určitě i zlepšení pro toho pedagoga, který se účastní tohoto projektu.
4: Tak bez vás sem stačí. Tome, máš tam velké množství jako fakt super míst, která jsou blízko jako hotovému stavu, který krásně cítíš, která jsou třeba výrazově těžká, to je jako velká poklona. A pak je tam naprosté minimum míst, které bych ještě si o tom s tebou popovídal, kde bych třeba cítil jako trošku jinak, jo?
1: Mentorem Tomáše, jeho učitelé bude Ivo Kahánek, český klavírista, také hudební pedagog a ředitel Pražské konzervatoře. Ty žačky a žáky si vybírají právě mentoři. Tak mě zajímá, proč jste si vybral Tomáše.
5: Tomáše samozřejmě velmi dobře znám z různých soutěží, z vystoupení. I tam, kde jsem fyzicky nebyl, tak jsem samozřejmě některé ty kategorie si pouštěl a Tomáše si živě pamatuju z těch různých online přenosů a tak. Tomáš mě zaujal jako svojí nesmírnou muzikalitou, spontaneitou, tím, že on je takový ten jako jasný přírodní talent, z kterého ta muzika přímo tryská, a to je pro pedagoga jako krásný materiál. Tyhle věci jsou vidět jako po minutě a tudíž se na tu práci strašně těším, protože když vidíte ten talent, který vlastně spoustu věcí dělá samozřejmě, protože se s tím narodil, tak je to pro mentora fajn, že nemusím nic diktovat, nemusí prostě dřít s ním ten mentor, spíše jako odstraňuje různé nástrahy a snaží se ho ušetřit slepých uliček, hlídá, aby se u toho správně hýbal a tak dále. Jo? To znamená, je to práce, která je radostná, inspirativní a i pro mě je to inspirace, protože občas i ten méně zkušený mladý pianista může mimo děk přijít na řešení, které třeba mě nenapadlo, takže to je v tomhle moc fajn.
1: Říká pianista Ivo Kahánek, který je zároveň mentorem stipendijní akademie Menard, která na konci léta odstartovala slavnostně v Olomouci. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Toto není vhodný čas k uspávání, i když jsme vám teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabídli bláznovou ukolébavku. To je čas, kdy se můžeme společně těšit na dobrý oběd, protože máme 11:45 a také na to, co všechno podnikneme, co zažijeme. Můžete se účastnit třeba velkého setkání absolventů, které pořádá v pátek a v sobotu Univerzita Palackého. Je jasné, že se o tomto víkendu vrátí stovky někdejších studentů právě do tohoto města. A kdybychom měli vybrat něco z programu, tak třeba můžete se podívat už v pátek od 16 hodin do pracovny rektora na vernisáž výstavy Umění v novém světě. A nebo v 19 hodin se v hlavní menze na třídě 17. listopadu bude konat hospodský kvíz. Co se bude konat na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc? Budou tady babské rady, které nám poradí, že když se nám na svetru objeví žmolky, že ho rozhodně ještě nemusíme vyhazovat mezi vyřazené oblečení.

pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš a budeš mít.

0: Babské rady.
1: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Přednáška o houbách a největších a nejzajímavějších nálezech houbařů se koná dnes v Šumperském muzeu a je to téma, které rozebereme v dalších zprávách. To budou už ty polední, protože hodiny ukazují 11.52. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ještě než se promění v to odpolední, samozřejmě ještě zahrajeme. Užijte si to, Dita Vojnarová vás srdečně zdraví a přeje pohodový den.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Šumperské muzeum zve na přednášku o houbách. Fotbalisté Olomouce vypadli z poháru MOL Cup s Prostějovem. Odpoledne bude spíše zamračeno a teploty do 21 stupňů. Pěkný je čtvrtek, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pro ostravského podnikatele Gabriela Figela. Ten dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
1: V budově IPOS v Jeseníku dnes budou naposledy před říjnovými komunálními volbami zasedat městští zastupitelé. Na programu mají přehled veřejných zakázek nebo studii veřejné zeleně. Zasedání začíná v 15 hodin. Vyplývá to z informací na webu radnice. Přednášku o houbách a největších a nejzajímavějších nálezech houbařů dnes pořádají pracovníci vlastivědného muzea v Šumperku. Začíná v 17 hodin. Více mluvčí muzea Eva Valová.
4: Přednáška s názvem Houbařská nej se uskuteční v přednáškovém sále. Tradiční podzimní výstavu hub jsme museli kvůli letošnímu suchu a nedostatku exponátů zrušit. Houby tak budou tentokrát k vidění alespoň na zajímavých fotografiích. Sport.
1: Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve třetím kole domácího poháru. Druholigovému Prostějovu podlehli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě. Vloni vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté ligy. V předminulé sezóně přitom Sigma celý MOL Cup vyhrála. A hokejisté Přerová začali novou sezónu Maxa ligy porážkou. V úvodním kole prohráli v Chrudimi s Pardubickou rezervou 1-3. Jediný gól Zubrů si ve druhé třetině připsal Martin Novák. Další zápas čeká Přerov v sobotu, kdy přivítá Havířov.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekáme na střední Moravě oblačno až skoro zataženo, později opět i polojasno. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný severozápadní vítr. Zítra bude převážně zataženo, v jižní polovině kraje postupně s deštěm, na severu kraje bude dešť slabší a jen občasný. Odpoledne mají srážky zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D46 na kilometru 33 u Olšan u Prostějova ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty popolední, čtvrtek 10. září. Tak jsme se dočkali konečně trošku toho ochlazení a také pročištění vzduchu po těch deštích, které nás provázely dnes v noci. Pršelo i u vás, tak snad vám nenapáchal ten silný dešť nějaké větší škody třeba na zahradách. Ostatně, jak se počasí bude vyvíjet, v těchto dnech budeme informovat podrobně ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V tuhle chvíli už vás ale v poledních písničkách na přání zdraví od mikrofonu Zora Jižková. Máme 10. září a tak si připomínáme jméno Irma a také Krasava. Tyto dámy dnes slaví svůj svátek, tak blahopřejeme, všechno nejlepší. Vše nejlepší přejeme také vám, kteří dnes máte narozeniny. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí a osobní spokojenosti a dobrých lidí okolo vás. A když jsme u těch narozeninových oslavenců, dnes by oslavil 83. narozeniny také český hudební skladatel, textař, hudebník, dvorní autor písní Marie Rotrové, přerovský rodák Jaroslav Vikrent. Rádi na něj vzpomínáme, byl to také dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu Olomouc. Tak začněme písničky na přání jednou z jeho krásných skladeb Neobracej oči k nebi. Vy už ale oči obracejte ke svému telefonu a vyťukávejte číslo do písniček na přání 221 555 444. Přejte si, hrajte, těšíme se na vás.

všechno, co nejde, stejně jednou zkusím. Ve skříni nemám svých pár švestek v lajně. Když se však mračíš, proklínám se tajně. Než jsi z mě vzala, čekala si

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání posíláme. Dnes je tady s námi jako první paní Jaroslava Skrnova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače tohoto krásného rozhlasu. Všechny moderátory. Paní Zorinko, vám děkuji za vyhledání písničky. Písnička bude patřit i vám. V prvé řadě bych chtěla věnovat paní Lidušce Sejdlové z Dobravice k zítřejším krásným narozeninám. Přeji hodně, hodně zdravíčka, štěstí a lásky celé rodiny. Potom mojí sestřičce paní Evičce Pastorkové z Olomouce, paní Zdenice z Unčova, momentálně je v Olomouci na LDNC, a paní Evičce s manželem ze Struková. Všem přeji hlavně hodně zdravíčka. A děkuji vám a zase nasledanou někdy.
1: Budeme se moc těšit, pozdravujeme, velmi krásný den tam k vám do Krnova, nasledanou.
2: Děkuji moc, nasledanou.
1: Jaroslava Skrnová vybrala Mariana Vojtka, dáme si má lásko selaví. Také nám přišla jedna zpráva na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Dobrý den, prosím zahrejte hezkou písničku Na oplátku pro pana Jiříčka z Litovle. Jsem ráda, že jsem ho včera slyšela v pořadu Hrajeme pro radost a že se nám vrátil v pořádku. Ano, tak to jsou dobré zprávy. Přeji mu pohodové dny prožité ve zdraví a totéž přeji celému týmu Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zdraví tedy hlavně pana Jiřího z Litovle, paní Marie z Prostějova. Tak vy už znáte ten telefon k nám na naše stránky do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444, to je pro přímé volání. Také ten telefon SMS-kový 723 70 33 51 pro vaše zprávy, no a samozřejmě chcete-li napsat na web, tak olomouc.rozhlas.cz. Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, těšíme se na vás.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, ty polední jsou 10. zářijové. No možná už se někteří z vás pomalinku chystáte na víkend. Pozor, nezapomeňte, že v sobotu slaví svůj svátek Maruška. Ano, Marie, ale také Mia samozřejmě. Ale Marií je opravdu velká spousta mezi posluchačkami Českého rozhlasu Olomouc, tak možná zvolte tu cestu a pošlete písničku Mariím už dnes, abyste to potom v sobotu zvládli, protože pak může být opravdu velmi plno na té naší telefonní rozhlasové lince. Ale my už se teď řídíme k dalšímu posluchači, je to pan Jindra od Olomouce. Pane Jindro, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní moderátorko. Tato italská písnička bude pro všechny lidi, vložila se, protože jste nejlepší rádio.
0: Tak my moc děkujeme, to je opravdu od vás milé, pane Jindro. Také vám samozřejmě přejeme
1: moc
0: krásný den.
1: Mějte hezký den a nashledanou.
0: Krásný den i vám, tak trošku té italské kantilény si dopřejeme také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Já tady připomínám ještě to naše telefonní číslo 221 555 444. Vy, kteří raději SMSkujete, pak můžete na 723 70 33 51. Tak a máme tady další SMSkové pozdravy, které hnedle nabízíme a které přicházejí od samotného rána. Dobrý den, zahrajte prosím k nádherným 74. narozeninám pro Josefa Ríznara z Horních Studének. Panu Josefu Ríznarovi přejeme všechno, jen to nejlepší, hodně štěstí, ale hlavně zdraví, pohodu, spokojenost. Tak to vám, milý pane Josefe Ríznare, z celého srdce přeje manželka, synové, vnoučata, také bratr. No a k přání se připojuje také pan Švéda z Horních Studének. A také kamarádi, blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc, tak já doufám, že písnička potěší, dáme si Albano a Rominu Paure. A další písničky už vybírejte třeba opět vy, 221 555 444.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít došo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáččtině, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš stareček Křoupal z Břochovan.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svíčky na přání zdraví, tak naši cestovatelku neúnavnou, je to paní Marta Zhavířová. Dobrý den, paní Markičko, vítejte.
3: Zorinko, krásné odpoledne čtvrteční. No, Zorinko, abych vám řekla popravdě, tak neúnavná. Zatím, no...
1: Tak držíte se, to je důležité. Jo. Pojďme pokračovat, prosím.
3: No, držím se, takže všem lidičkám, kteří jsou v mojem věku, taky přeju hodně elánu, síly, prostě ať nenaříkají, ať berou život sportovně, já ho tež tak beru, i když mi zdraví ubývá. A zdravím všechny Irmy, všechny moderátory, pana Jirku Matěju, Renka, Jančíka, který tam teďka nemoderuje, Šárka Chovancová taky ne, ta už má něco jiného. Takže Ditu Vojnárovou, úplně všechny vás zdravím, Aničku zdravím do Krnova, Danu do Krnova, všechny moje rodaky. No a všem vám...

0: přeju, prostě už se vám blíží je pátek zítra, prodloužený víkend, takže užívejte si prostě kdekoliv cestujete, ať máte bohatou úrodu na zahradách, ať na to máte síly, no a ať se vám všem daří ke spokojenosti prostě vše. Zorinko, ahoj, mějte se hezky.
1: No děkujeme, děkujeme moc, pozdravujeme s tím prodlouženým víkendem opatrně, to zas tak jako úplně není.
0: No má se ochladit a má pršet, no tak uvidíme, jak to bude. No.
1: Tak jo, o víkendu
0: Zorinko,
1: by
0: ahoj,
1: možná mohlo
0: mě.
1: Být hezky. Mějte se hezky, naschledanou. Tak to byla paní Marta z Havířova. My jsme se domluvili, že dáme písničku, protože svátek slaví nejen Irmy dnes, ale ještě také Krasavy. Tak dáme skladbu, která se jmenuje Ona je krásná, jak nebe a tak dál a tak dál. Takže se to k těm Krasavám docela hodí. Blahopřejeme vám, milé dámy. No a další vzkazy si dopřejeme opět SMS-kově. Zahrajte prosím ke krásným narozeninám panu Rostislavu Dudkovičovi ze Sobotína. Hodně zdraví, pane Dudkoviči, to vám přeje celá rodina, blahopřejeme moc. Hrajeme panu Josefu Dlouhému z Brumovic k jeho včerejšímu krásnému životnímu jubileu. Panu Josefu Dlouhému přejeme hodně zdraví, štěstí, spoustu pohody. Přeje Vlasta, Ivana a celá rodina. Blahopřejeme do Brumovic, blahopřejeme paní Irmě Pluháčkové z Bouzova. Milá Irmo, přejeme k svátku a také ke kulatým narozeninám všechno jen to dobré. Hlavně zdraví, děkujeme za dobu, kdy jsi pracovala v mateřské školce, za tvoji starost o stravování našich dětí z Bouzovska. Zdravíme paní Irmu Pluháčkovou z Bouzova. A poslední vzkaz. Dobrý den, zahrajte krásnou písničku, to už nám píše pan František od Brna. Pro paní Mařenku z Kroměříže ke krásnému sobotnímu svátku. Přeji vám vše nejlepší, paní Maruško, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a spoustu lásky přeje František od Brna z celého srdíčka. Veliké poděkování patří i paní Věrušce z Olomouce, paní Janičce a Jiřímu z Roštění, Věrušce s Adámkem Halouskové, paní Zdeničce z Hrochova i Holubic, z Proskejova s Kočičkou a paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku. Přeji všem hodně zdraví a boží požehnání, píše pan František od Brna.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání, zdraví paní Alenku z Moravičan. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím vás, Zorinko, a všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Zítra bude mít krásné narozeniny Liduška Zigová, která už bydlí v Doubravici. Doufám, že se jí tam líbí. Liduško, všechno nejlepší, hodně zdraví. Já vím, že nejsi v Moravičanech, ale Moravičany a Doubravice, to jsou dvě vesnice, které odjakživa k sobě patří, tak jako my všichni. Takže hodně zdraví, božího požehnání, pořád dobrou náladu, ať se ti daří se svými blízkými i svými novými spolubydlícími, ze sousedy, kde je třeba paní Gotwaldová a hned taky paní Jarolínová, a to je všechno kolem tebe. Takže ještě jednou všechno nejlepší. Zorinko, vám děkuji za vybrání písničky a mějte se hezky. Zdravím všechny občany Moravičan a Doubravic.
1: Také moc a moc pozdravujeme a blahopřejeme k zítřejším narozeninám paní Lidušce Siglové do Doubravice. A písničku posíláme je o tom, že krásné je žít, tak ať to opravdu platí. Naschledanou.
2: Nazvedanou.
1: Paní Alenka z Moraviča, na písničku posíláme taktéž k svátku pro Marušku Chrudinovou z Uničova. Maruško Chrudinová, přejeme k sobotnímu svátku hodně zdraví, pevné adě, spoustu štěstí a spokojenost v osobním životě. Tak to vám Maruško Chrudinová z Uničova přeje Majka. K svátku hrajeme také všem Maruškám v klubovně Žulová. Všechno jen to nejlepší, děvčata, hodně pohody, spokojenosti, zdravíčko, úsměv na tváři, tak to vám přejí seniori z klubovny. Pěkný pozdrav tedy posíláme do klubovny v Žulové Marijím a oslavencům k dnešním krásným narozeninám a také sobotnímu svátku zahrejte i paní Marii Vranešicové z Konice. Milá Maruško, přejeme hodně zdraví, klidu a pohody. Chlupáčovi z Proskejová blahopřejeme Marii Vranešicové. Hrajeme i pro paní Dostálovou z Pískova. Milá Maruško Dostálová, utekl rychle čas. A naše přání je tu zas. Naše přání shrne věta, zdraví, štěstí, dlouhá léta. Vše nejlepší k tvému svátku, Maruško Dostálová, přejí Chrudinovi. Pěkný hudební pozdrav posíláme paní Jaroslavě Lukášové z Lukavice. Paní Jaruško, pro radost, pro dobrou náladu do Lukavice, zdraví Marie Zmírová a děkuje za zahrátí. A pěkný hudební pozdrav posíláme pro paní Lidušku Siglovou do Doubravice. Milá Liduško, všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu a mnoho lásky s tvojí rodinou. To ti ze srdce přeje Joži a Fana Sedláčkovi. Zdravíme i rodinu Gotwaldovu, Henriku, Alenku, do Jeřmaně, Karla, Alenku, do Turecka. Myslí na vás, Sedláčkovi.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc, zdraví pana Josefa ze Zborova. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Písničku a přání posíláme paní Marii Poláchové do Zborova k dnešním narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti do dalších šťastných roků, rovněž k jmeninám, které oslaví v sobotu. Přeje Josef s rodinou a vám děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
2: Blahopřejeme z Českého rozhlasu Olomouc, pozdravujeme a písničku jste vybral od Karla Gotta, Jdi za štěstím, blahopřejeme, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Pan Josef ze Zborova a hudební pozdrav letí také pro paní Lidušku Loničkovou z Olomouce. Milá paní Liduško Loničková, krásný pozdrav a dobrou chuť k obědu vám posílají a přejí Honza a Lidka. Zahrejte milým holkám Jarmilce, ať hezky odpočívá, Marušce do Javora, ať jí nic nebolí. Pěkný hudební pozdrav posílá jejich děda. A písnička letí také bývalé sousedce Marie Recové ze Hvozdu, toho času v Bohuslavicích v domě pokojného stáří. Milá paní Maruško Recová, vašemu nastávajícímu svátku vám přejeme hodně zdraví, štěstí a dobré nálady. Slibuji, že se brzy zastavím, přeje Věrka Nechvátalová ze Hvozdu. Blahopřejeme paní Marii Recové k sobotnímu svátku.

0: Písničky na přání, Český rozhlas Olomouc. Zdravíme pana Jana z Rudy. Dobrý den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, tady mě, holky, já bych chtěl zahrát hlavně Marušce Večeřové ze Zborova a potom Marušce Jónové z Postřemova. Já prakticky jste mě poňoukla, ale tím, že jste říkala, že se blíží o Marušky, říkám, to nemohu zameškat. Já vám, holky, přeju všecko nejlepší, štěstíčko, zdravíčko, boží požehnání a ať se vám jenom daří. A kdyby bylo možný, tak to pustím i ten ostatním Maruškám jako takovou chuťovku.
0: Ano, určitě. Tak to jsem ráda, že jsme vás takto hezky inspirovali, abyste ty své Marušky pozdravil a potěšil pěknou písničkou. Zdravíme tam k vám do Rudy, opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak to byl pan Jan z Rudy, pozdravujeme velmi Marušky. Hrajeme také jako poděkování pro Mirku Petrů za náročnou organizaci srazu u dvořáků, spolužáků ročník 1947 z Vrbna pod Pradědem. Těšíme se na další setkání. Moc díky za všechny zúčastněné. Mirce Petrů děkuje Jiří. Zahrajte prosím Zdeničce z Hrochova, Jiří z Litovle, Jiřímu z Kunštátu, Břeťovi ze Štítů, Frankiškovi od Brna. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. Teď nám píše Honzík. Maruško, přeji ti k tomu tvému svátku hodně štěstí, zdraví, spoustu spokojenosti a ať se ti zahojí to tvoje bebínko. Tak to ti, milá Maruško, přeje Honzík.

0: Pomalinku se blížíme do finiše těch dnešních písniček na přání čtvrtečních a desátých zářijových, ale ještě dost prostoru. Pan Mirek ze Široké Nivy. Dobrý den, pane Mirku.
1: Dobrý den, dobrý den. Chtěl bych nechat zahrát písničku k dnešním narozeninám Evičce z Arnoltic u Hůzové. A je to od jejího manžela Martina a od kamarádu Danka z Valšova a Mirka ze Široké Nivy. A přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a všechno ani vychází v tým životku.
0: Krásné děkujeme. Přání. Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme Širokou Nivu. Nashledanou.
1: Nashledanou, děkujeme.
0: Pan Mirek ze Široké Nivy vybíral a tuhle písničku také posíláme s velkým poděkováním Sedláčkovým. Děkujeme za pozdrav, také přeji krásné odpoledne Joži. Zdravím i Františka a celou moji rodinu. Pozdravuje Henrika.

0: Hanka Zagorová a na telefonu poledních písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc ještě paní Anička z Bludova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc příjemným moderátorům, zvláště paní Zorince. Písničku posílá Marušce a Frantovi Skalovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, milému Františkovi od Brna, Marušce do Bludova, Marušce do Košova, paní Marci do Žilové, panu Ivanovi a jeho paní Odopavi, díky za písničku, manželům do Maré Morávky, Jarušce a Pepovi a manželům Blížňákovým do Rapotina, kteří moc rádi poslouchají naše písničky. Přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku všem bludovákům. Děkuju moc, Rinko.
0: Také moc pozdravujeme, zdravíme do Bludova a posíláme Věru Špinarovou.

Věra Špenerová nám dospívala a v tuhle chvíli už míříme ke 13. hodině. Dochystávají se aktuální zprávy, předpověď počasí, pohled na cesty a pak už vás čeká povídání Alex Minářové a dnešního hosta bude to herečka Bára Fischerová.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Firma RC Europe získala povolení pro stavbu průmyslové zóny v Přerově. Motorová paliva v kraji výrazně zdražila. V Javorníku začíná výstava s názvem Živly. Zítra bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Zástupci firmy RC Europe už mají pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Dělnici postaví mezi areálem Přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Developer počítá, že v areálu budou 3 výrobní a skladovací haly. Zahájení výstavby chystá na říjen, říká Klára Šotková, PR koordinátorka a tisková mluvčí RC Zone Přerov.
4: Pravomocné stavební povolení je pro nás zásadní milník. Projekt je připraven k realizaci a nyní se soustředíme na zahájení výstavby a jednání s budoucími nájemci. První prostory chceme předávat již v létě příštího roku.
3: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 44 korun a 30 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. O stejnou cenu na litru zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Na vernisáž výstavy obrazů s názvem Živly dnes můžou vyrazit lidé do městské knihovny Rudolfa Zubera v Javorníku na Jesenicku. Akce začíná už za hodinu. Expozice představí díla klientů domova seniorů. Více aktivizační pracovnice Andrea Robotková, která kandiduje v podzimních volbách.
5: Již po třetí jsme se rozhodli zapojit do soutěže Domov plný života, jejímž letošním tématem jsou živly. Seniori našeho zařízení za podpory pracovníků a v letošním roce i pracovníků MAS Jesenicko vytvořili plastiky živlů dle svého znamení.
0: Sport.
3: Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siniakovou to bude 15. Grand Slamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
6: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
3: Finále ženského deblu na US Open začne v pátek po 18. hodině českého času.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě převážně zataženo, v jižní polovině kraje postupně s deštěm, na severu bude déšť slabší a jen občasný. Odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10, povane mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je teď část Horního náměstí v Olomouci, konají se tam Dny evropského dědictví.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
8: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám, takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Urzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak,
0: tak a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělý dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom což, tlačení,
1: ano,
0: když... Ta,
1: no, když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo jo, pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono, jako
0: nalámání
1: musí,
0: žeber?
1: Musí, no, ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou. No,
0: no to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No, to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: no, my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci, na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jako by v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otvírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti k něčemu?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuju je, protože je to docela záhul, bych řekla,

0: nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek. Točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako kladná, a je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role, to určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešik.

0: Kanon.
1: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit,
0: no,
1: nevím,
0: já
1: motorku.
0: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky, vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce, a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
1: Tak, a tvoje nejtěžší role?
0: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem to obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
1: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
0: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
1: Přesně
0: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
1: Že by si se zbavila té krve.
0: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě slovíčko, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

koupila by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne. Ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis. Což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jakože letní sport, mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policisté se častěji setkávají s agresivními řidiči. Kriminalisté objasnili loňskou vraždu v Přerově. Na Tyršově stadionu v Šumperku se už za hodinu představí sportovní oddíly. Zítra bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drogy i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matuš Šucha.
2: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
0: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy na sídlišti v Přerově. Navrhli obžalovat 53-letého muže, který je v listopadu v ulici Osmek zastřelil svého stejně starého známého. Tělo zavražděného našla jeho partnerka. Podle policejního mluvčího Libora Hejtmana muž se k vraždě přiznal. Motivem činu byly finanční spory. Útočníkovi, který byl v minulosti už několikrát trestán, hrozí až 18 let vězení. Univerzita třetího věku při Olomoucké vysoké škole slaví tento týden 40 let fungování. Je nejstarším studijním programem pro seniory v Česku. V sobotu bude Atrium Convictu slavnostní setkání absolventů, říká manažerka projektu Klára Tesaříková.
3: Oslavíme to výstavou fotografií našich účastníků, která bude pod titulkem Univerzita Palackého očima studentů Univerzity třetího věku. Vystoupením našich účastnic, které se zabývají tanečními kurzy a za vzpomínáním s zakladatelem Univerzity třetího věku v Olomouci panem doktorem Jaromírem Vachutkou. Sport.
0: Šumperský Tyršův stadion dnes hostí prezentační akci sportovních oddílů. Začátek je už za necelou hodinu. Akce je určená pro všechny věkové kategorie, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Na Tyršově stadionu v Šumperku si budou moci děti i dospělí vyzkoušet různé druhy sportu. Máme tam zástupce 27 sportovních klubů. Bude tam i možnost vyzkoušet si ten konkrétní sport pod dohledem trenéra. Co bude určitě zajímavé, je box, je tam floorball, který má v Šumperku dlouhou tradici. Počasí.
0: V Olomouckém kraji zítra čekáme převážně zataženo, v jižní polovině postupně s deštěm. Na severu kraje bude déšť slabší a jen občasný. Odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Povane mírný severovýchodní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď silnice 47 mezi Popůvkami a Bezměrovem na Přerovsku. Policisté tam vyšetřují vážnou dopravní nehodu. A pozor i v ulici Svatoplucha Čecha v Koetíně. Tam je kvůli nehodě dvou osobních aut uzavřený jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 14. hodině Český rozhlas Olomouc vám přeje dobré čtvrteční odpoledne. Pamatujete ještě na dobu, kdy jste vy procházeli pubertou? Jaké to bylo? No, Pamatuju si, že mě rodiče říkali, že to se mnou hezky tříská ode zdi ke zdi. Možná jste to měli podobně. Ale pozor, letos to sice, nebo v té současné době, to není o mnoho jiné, ale ono se to mění v tom, že puberta dnes k dětem přichází mnohem dříve. A navíc i ten svět kolem je mnohem složitější, než byl dříve. A tak tady pro vás máme jednu knihu, která se nazývá Dívka v bouři. Je od nakladatelství Kazda a skutečně je to takový průvodce pubertou vašeho dítěte. Takže pokud máte vnučku, která se do puberty chystá, nebo třeba i vnuka, tak možná, že tahle kniha by se vám mohla docela hodit, anebo samozřejmě dceru nebo syna. Takže můžete si ji vyhrát. Máme tady i plechový hrnek Českého rozhlasu Olomouc, dámské černé triko a spoustu CDček, anebo třeba i narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc. I ty od nás můžete získat. Telefon do hřebíku 221 555 444. Těšíme se na vás.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítá vás Český rozhlas Olomouc, vítají vás hřebíky, náš vědomostní kvíz a také telefon 221 555 444, který už je obsazen. Dobrý den, kdo je s námi jako první?
3: Dobré dopoledne.
2: Dobrý.
3: Vás, Petr Zoloty.
2: Dobrý den, pane Petře, tak vás vítáme. Petře, pozor, 10-vteřinový časový limit pro vaši odpověď začne odpočítávat hned po uvedení soutěžní otázky, takže s odpovědí váhat jenom trošku. A kterou otázku berete jako první?
3: Tak zkusím to od prostředka, takže pětku.
2: Otázka číslo 5, ta se ptá, tipněte si počet lidí, kteří v České republice aktuálně pobírají starobní důchod. Tak kolik lidí asi přibližně v Česku může aktuálně pobírat starobní důchod? Takže Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí ke konci června buď 1 milion 700 tisíc, nebo 900 tisíc, anebo 2 miliony 300 tisíc. Co myslíte?
3: Tak zkusím Ačko.
2: Říkáte, pouhý 1 milion 700 tisíc lidí pobírá aktuálně v Česku starobní důchod. Takže ke konci června to bylo přes 2 miliony a 300 tisíc lidí. Takže mnohem, mnohem víc. Škoda. Tak nevadí, budeme se těšit příště. Nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Hřebíky a Český rozhlas Olomouc, kam teď zamíříme a za kým? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Karel ze Strukova.
2: Dobrý den, pane Karle, kromě pětky, je to vaše.
4: No, to jsem právě chtěl, ale stejně bych se asi minul sedmičku.
2: Otázka číslo 7 a tady se ptáme, kdo napsal ságu Pán prstenů. Ságu Pán prstenů napsal za A Dan Brown, za B John Ronald Tolkien, a nebo za C Steven Spielberg?
4: Za B.
2: No to ano, Tolkien, přesně tak. Další prosím.
4: Devítku.
2: Otázka číslo 9 se ptá, kolik dílů podle vás bude mít filmová trilogie? Tak trilogie bude mít za A 3 díly, nebo za B 5 dílů, nebo za C 9 dílů?
4: No 3.
2: Tak to je úplně a zcela jasné. Třetice.
4: A trojku.
2: Otázka číslo 3. Ta se ptá, kolik týmů hraje aktuální ročník Moravskoslezské fotbalové ligy. Takže v Moravskoslezské fotbalové lize se utkává celkem za A 15 týmů, nebo za B 10 týmů, nebo za C 18 týmů. Co myslíte?
4: Nevím přesně, zkusím Cčko.
2: Kromě Sigmy Olomouc B zde hrají například ještě SK Uničov nebo SK Hranice a je to celkem 18 týmů, tedy správně za C. Výborně a blahopřejeme, tak to byl přímý tah na branku. Blahopřejeme moc. Děkujeme. Děkuju. Za hru, výhra je vaše a předáme vás do režie. Nashledanou.
4: Děkuju, nashledanou.
2: Hřebíky a Český rozhlas Olomouc, dobrý den, koho pak teď vítáme?
5: Halo. Dobrý den,
2: dobrý den, pane Luďku, zdravím vás. 1, 2, 4, 6, 8, 10.
5: Tak já to zkusím jedna.
2: Otázka číslo 1. Nedávno jsme i u nás mohli pozorovat částečné zatmění slunce. Jaké nebeské těleso se v tu chvíli nacházelo mezi Zemí a sluncem, takže to zatmění proběhlo. Takže mezi Zemí a sluncem při zatmění slunce je za A Jupiter, za B měsíc, anebo za C nebylo tam žádné těleso.
5: Na B měsíc.
2: Viděl jste to zatmění slunce, no. Srpnové? Prosím?
5: tomu. Ano, viděl.
2: Ano, viděl, viděl, pozoroval. Velký pokles pro vás, dobře. Tak pojďme dál.
5: Tak dvojku, prosím.
2: Otázka číslo 2. Která barva nejvíc symbolizuje naději? Naději symbolizuje barva za A zelená, za B zlatá nebo za C červená. Která je barva naděje?
5: Za A zelená.
2: Zelená, říkáte. Zelená barva symbolizuje přírodu, život, naději, růst, obnovu, zdraví a harmonii. No a do třetice.
5: Trojku.
2: Trojka byla, takže pak je tady 4, 6, 8, 10.
5: No, tak čtyřku, prosím.
2: Tak, teď se budeme bavit o českém jazyce a znaménkách takzvaných, o diakritická znaménka. Co nepatří mezi diakritická znaménka? Diakritika, diakritická znaménka. Takže nepatří mezi ně buď za A dvojtečka, nebo za B háček, nebo za C kroužek.
5: Dvojtečka.
2: A vy jste skvělí. I tady máme naprosto perfektní odpověď. Třetí správná. A máme tady dalšího výherce. Tak to bylo velmi rychlé, velmi jasné. Blahopřejeme moc a předáme
5: Děkuji.
2: Vás do režie. Naschledanou.
5: Naschledanou.
2: Tak a zkusíme ještě jednoho hráče. Dobrý den, kdo pak se také ještě dovolal?
6: Dobrý den, tady Petr z Olomouce.
2: Pane Petře, vítejte, tady jsou hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Před námi už pouze otázka
6: už
2: číslo 6, 8 a 10, ano.
6: Tak postupně od nejmenšího 6.
2: Otázka 6. Která figurka v šachu může...

0: Nejdále je Meziboří 285 kilometrů. Je to u Litvínova. Škoda, škoda, škoda. Ale nevadí, děkujeme za milé zavolání, za hru a těšíme se příště. Naschledanou. Tak takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, ale velmi úspěšné, tak moc a moc děkujeme všem za hru, za to, že jste se zapojili a budeme se těšit opět zítra v tomto čase. No a za malou chvíli, přestože s houbařskou sezónou to letos zatím nebylo nic moc, se přece jenom těm houbám budeme věnovat. Budeme se věnovat jedné houbě, která je opravdu smrtelně jedovatá. Tak za chvíli.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga. Hvězdy.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Víte, že až 200 Čechů každý rok skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami a lékaři na to upozorňují i letos, i když ta houbařská sezóna zdaleka není taková, jak býváme zvyklí v jiných letech. Lidé by se při sběru hub opravdu měli mít na pozoru a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampion anebo bedlu, proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: No ještě doplním, že přednášku o houbách a největších a nejzajímavějších nálezech houbařů můžete dnes slyšet ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Pracovníci muzea tuhle přednášku o houbách pořádají od 17. hodiny.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Je Český rozhlas Olomouc. Chtěli byste se vypravit s Mirkem Kobzou na další putování krajem od Pradědu na Hanou? Pokud ano, pak vězte, že dnes vás pozve na jih Olomouckého kraje. Pokud jste nikdy nebyli v Dřevnovicích a vůbec netušíte, co zajímavého by tam na Pruskyjovsku mohlo být, tak s námi zůstaňte. Do Dřevnovic se vydáme za chvíli. Teď Erik Clapton.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho.

0: Aleš Brychta dospíval skoro už 2 minuty po 3/4 na 3 v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Tom čtvrtečním nás toho dnes ještě opravdu hodně čeká. My se o tom povíme za chvíli, ale teď už nás čeká další rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy a jeho putování. Tentokrát budou cílem památky, ale i historické zajímavosti Dřevnovic na Proskějovsku. Středně velká vesnice, nedaleko Nezamysli, kam se vyjíždí branou v podobě železničního viaduktu. Tahle vesnice si pozornost rozhodně zaslouží.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Dřevnovice leží asi 2 kilometry západně od Nezamyslic. Proti proudu řeky Hané, na jejímž soutoku s Pačlavským potokem, bylo první osídlení zaznamenáno už v době kamenné. Počátky Dřevnovic jsou podle místních historiků spojovány s rokem 1205, ale toto datum není nikde potvrzeno. Stejně tak tradovaná existence dřevěné tvrze k roku 1329 je uváděna pouze v psaných pramenech z pozdější doby. I když tedy lze předpokládat, že vesnice skutečně byla založena už ve 13. století, první relevantní písemná zmínka potvrzuje její existenci až k roku 1365. Prvním známým majitelem Dřevnovic byl Didhard, psaný z Hřevnovic, uváděný v zemských deskách olomouckých. Dřevnovice často měnili majitele, a to až do 18. století, kdy připadly už celé, bez dalšího dělení ke statku v Doloplazích. Jak už napovídá jméno prvního majitele vesnice, původní jméno obce znělo Hřevnovice. To jméno vychází z vlastního jména Hřevna. Možná, že se jednalo o zakladatele obce, ale více informací nám o tom chybí. V roce 1733 získávají panství v Doloplazích, včetně Dřevnovic a Těšic, svobodní pánové ze Štomu. Postupně zvelebovali panství, které však ale zároveň zadlužovali. Nakonec statek Štomu zkrachoval, jejich pozemkové i nemovité dědictví převzala živnobanka a později cukrovarnická společnost a stát. I v samotných Dřevnovicích však stávalo panské sídlo. Již zmíněná tvrz byla patrně někdy v 17. století přestavěna na malý zámeček. Připomínán byl ještě k roku 1793, ale pak už ze zpráv mizí. Patrně při požáru obce v roce 1825 zámek vyhořel a na místě zůstal už jen hospodářský dvůr. Další věkovitou stavbou Dřevnovic je mlýn. O jeho historii toho moc nevíme. Tak snad jen to, že zde fungovala i malá pila poháněna rovněž Francisovou turbínou. Obyvatelé obce byli většinou zemědělci, takže mlýn potřebovali. Jejich počet kolísal mezi 500 až 550 a necelých 500 obyvatel mají Dřevnovice i v současnosti. Obec postihovali také pohromy. Kromě již zmíněného požáru zde řádila také epidemie cholery, která vypukla v roce 1831. Důkazem této epidemie je zajímavá památka na svazích kopce Hláska nad vesnicí. Je to takzvané cholerové pole pod křížem na malém oploceném pozemku. Tady odpočívají oběti tohoto onemocnění, které bylo nutné pohřbít mimo zastavěnou část obce. Významným milníkem v historii Dřevnovic bylo zprovoznění železnice Brno-Přerov v roce 1869. Už při stavbě byla železniční stanice Nezamyslice, dle tehdejší dohody, umístěna na hranicích katastru Nezamyslic a Dřevnovic, což usnadnilo místním cestování i obchodní záležitosti. Přímo v obci pak byl při stavbě trati vybudován kamenný viadukt, který dnes tvoří jakousi bránu do vesnice. Kromě této památky je asi nejviditelnější stavbou obce kaple Panny Marie, která je však poměrně mladá. Postavena byla v roce 1937. V její zvonici je zvon pocházející z původní dřevěné zvoničky, která stávala na místě pomníku padlých. Kromě toho tady najdeme také pomník Tomáše Garrigua Masaryka a několik drobných sakrálních památek. Památkově chráněna jsou Boží muka z 19. století nedaleko obce, kříž stojící u mlýna, postavený v roce 1857 a také kříž na návsi, datovaný rokem 1880. K pozoruhodnostem vesnice však patří i novodobé stavby. Kromě krásného sportovního areálu rozhodně stojí za zmínku i ovocná zahrada u zdejší školy. Představuje nejenom učební pomůcku, ale díky postavičkám ze slámy, pocházejícím z filmu Madagaskar či Doba ledová, je to i místo, kde stojí za to zastavit se třeba s dětmi na nedělním výletě. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Dřevnovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

jsme říkali, že toho hodně ještě pro vás. Dnes máme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc po 17. hodině ve Dni v kraji například rubriku O čem se mluví. No a protože se olomouckým hokejistům blíží nový ročník Extraligy, startuje už ve středu příští týden na domácím ledě se Spartou, tak budeme zpovídat po 17. hodině hokejového trenéra Petra Svobodu. Teď se ale blíží 15. a nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku a válku a vyhraj.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Státní žalobce obžaloval 8 lidí a firmu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích nesmí kvůli epidemii přijímat nové hosty. Olomoucký varhaní festival dnes zve na hlavního varhaníka katedrály v Kolíně nad Rýnem. Zítra bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Hezký čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
2: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali Lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíc nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody. V Olomouckém chrámu svatého Mořice dnes v 19 hodin pokračuje Mezinárodní varhaní festival. Posluchače čeká koncert německého dirigenta, muzikologa a varhaníka Winfrieda Böhniga. Už čtvrtstoletí je domským varhaníkem v jedné z největších gotických katedrál na světě v Kolíně nad Rýnem. Více dramaturg festivalu Karel Martinek.
3: Je vlastně hlavním varhaníkem katedrály v Kolíně nad Rýnem, kde má mimochodem k dispozici několikery úžasné varhany a pan Böhnig představí takový mix programu, kde zazní samozřejmě také dílo Marsa Dipre, ale i jiných skladatelů, včetně německých.
0: Sport. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince Kotrbu nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála, který je současným místopředsedou svazu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě převážně zataženo, v jižní polovině kraje postupně s deštěm. Na severu bude déšť slabší a jen občasný. Odpoledne mají srážky, zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v jeseníkách kolem 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 46 za Lipinou, když pojedete na Moravský Beroun. Bourala tam 2 osobní auta. Zdržíte se také na silnici 11 u Olšan na Šumpersku. Je tam silný provoz kvůli nehodě 2 nákladních aut. A silnice mezi Popůvkami a Bezměrovem už je po vážné nehodě opět průjezdná.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři a půl minuty po 15. hodině. Dobré odpoledne i dále s Českým rozhlasem Olomouc. V této hodině vás budeme informovat o jedné unikátní mapě, která vznikla v Olomouckém kraji. Je to mapa, která mapuje invazní druhy rostlin v našem regionu. Tak si ji trošinku prohlédneme. No a nebude chybět ani řidičská abeceda, to už za chvíli. Ať se hezky poslouchá i dále.

0: zpívala Věra Špinarová. Pojďte si teď spolu s námi, milí přátelé, tak trochu osvěžit pravidla silničního provozu, ať je na cestách a za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. My si dnes povíme o tom, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, anebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
1: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
2: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
1: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
2: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A ještě pozvánka na zítřek. Tak léto se blíží do svého finále. Před námi je podzimní období, které opět asi bude plné dešťů a také mlhavého počasí. A víte, že v takovém počasí je denní svícení nebezpečné, tak právě o tom si více povíme zítra. Poslouchejte opět Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: voní dým.
1: Můj kůň a hřích. Tak tohle byla velká romantika Jakuba Smolíka. Za malou chvíli ale už budeme také mluvit s naší kolegyní Bárou Taševskou, která zjistila, že pracovníci olomouckého hejtmanství vytvořili mapu invazních druhů rostlin v regionu. Úředníkům taková mapa pomůže při rozhodování o jejich regulaci. No a my si tu mapu tak trošinku prohlédneme za chvíli v Českém rozhlasu Olomouc. Poslouchejte nás.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Možná i vy už jste to zaregistrovali a slyšeli o tom, v Česku se šíří nepůvodní druhy rostlin. Jejich výskyt mapují ochránci přírody i úřady. Pracovníci Olomouckého kraje dokonce vytvořili z dat od obcí anebo třeba vodohospodářů a silničářů vlastní mapu. Podklady jim poslouží při vydání opatření, díky kterému bude možné invazní rostliny regulovat. My si teď o tom v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc povíme víc s naší reportérkou Barborou Teševskou. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Baro, jak mapa funguje a jak úředníkům pomůže?
1: Tak jde o interaktivní mapu. Úředníci si v aplikaci můžou zvolit buď druh rostliny, který je zajímá, nebo třeba katastr obce. Na mapě se jim pak ukáží informace o výskytu toho konkrétního invazního druhu. Mapu mi ukázala Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody Olomouckého hejtmanství.
2: Je to tady, řekněme, jednoduše barevně stvárněno, kdy ty jednotlivé barvy pro nás znamenají jednak to, že to území tím výskytem postiženo je a jednak výskytem jakého toho druhu je postiženo. Ta data jdou samozřejmě filtrovat i do takových tabulkových částí, to znamená po rozkliknutí nějakého toho katastru se nám ukáže opravdu, jakoby, o jaké druhy se tam jedná, od kdy ten jejich výskyt je evidován.
1: Mapa je neveřejná, přístup do ní mají jen krajští úředníci. Těm pak podle Koucké poslouží jako podklad při vydání pravidel, podle kterých budou moct třeba právě obce nepůvodní druhy regulovat.
2: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni tím zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy, které se bude vztahovat na tyhle ty subjekty za nějakých určitých podmínek.
1: Opatření plánuje Olomoucký kraj vydat v první polovině příštího roku.
0: No a když mluvíme o invazních druzích, o jaké rostliny se tedy jedná?
1: Jde například o pajasán nebo klejichu. Těch invazních druhů rostlin je ale samozřejmě víc. Já jsem se byla podívat například v Litovelském Pomoraví, kde na březích Moravy roste netýkavka žlaznatá. Popsal mi botanik z Agentury ochrany přírody a krajiny Dušan Řezáč.
3: Netýkavka je všude kolem nás, protože je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné, protože se sem dostali ze své původní domoviny bez nějakých přirozených predátorů nebo konkurentů a tím pádem tu mají velkou schopnost kolonizace.
1: I ochránci vybrané nepůvodní druhy monitorují. Pomocí jim můžou také lidé prostřednictvím projektu s názvem InvazMap.
0: Tak nezapomeňte, pracovníci Olomouckého hejtmanství vytvořili mapu invazních druhů rostlin v regionu, jak jsme o tom slyšeli od kolegyně Báry Taševské. No a můžeme slyšet ještě mnohem víc zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc v reportáži. Báru, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, dvě pozvánky na zítřek, hned na dopolední hodiny. Jesenicko, konkrétně Žulová, pokud byste chtěli navštívit Kamenické muzeum, je opravdu unikátní, má unikátní soukromou mineralogickou expozici. Tak zrovna zítra v Žulové, pokud se tam chystáte, tahle expozice v Kamenickém muzeu bude otevřena, a to od 10. až do 17. hodiny. No a ještě jeden tip na zítřek vám nabízíme ze Šumperska. Tam probíhají dny evropského dědictví, takže pokud byste třeba chtěli komentované prohlídky židovského hřbitova, divadla, Gešáderova domu, tak ještě zítra a potom také v sobotu a v neděli i v Šumperku na dnech evropského dědictví určitě máte šanci. Tak nezapomeňte a užijte si i tyhle okamžiky. Je toho samozřejmě mnohem víc, co se bude dít o víkendu, ale o tom postupně budeme informovat i dál a hlavně zítra ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď je už zveme na další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát bude patřit hadům s Martinem Písaříkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my vás zveme dál ke zprávám a pak po 16. hodině po zprávách už Humoriáda. Dnes s Marginou Hurečkovou a Patrikem Rozehnalem. No a samozřejmě po 17. den v kraji a tam už se na vás budeme těšit také v rubrice O čem se mluví, protože budeme zvát na novou sezónu, extraligovou sezónu, kterou nastupují příští týden ve středu olomoučtí hokejisté. A my si o ní povíme v rubrice O čem se mluví s trenérem olomouckých hokejistů Petrem Svobodou. Poslouchejte po 17. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Firma RC Europe začne v říjnu v Přerově stavět novou průmyslovou zónu. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Olomoucká vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila druhá v časovce v kajakkrosu ve finále světového poháru. Zítra bude zamračeno s teplotami do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení firmy RC Europe už má pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Investici za 3 miliardy korun chce zahájit v říjnu. Projekt přinese podle zástupců developera regionu nová pracovní místa.
2: Celkem 3 výrobní a skladovací haly by měly vyrůst mezi areálem přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Přibližně 300 metrů od sjezdu z dálnice, popisuje mluvčí investora Klára Šutková.
3: Poloha mezi Brnem a Ostravou umožňuje efektivně obsluhovat český trh a nabízí dobré dopravní spojení také s Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Výhodou lokality je rovněž silná průmyslová tradice Přerovska a dostupnost kvalifikované pracovní síly.
2: Výstavba zóny potrvá zhruba rok. Další chce společnost postavit v sousedních Troubkách. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pro ostravského podnikatele Gabriela Figela. Ten dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
4: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
0: Přednášku o houbách a největších a nejzajímavějších nálezech houbařů dnes pořádají pracovníci vlastivědného muzea v Šumperku. Začíná už za hodinu, říká mluvčí muzea Eva Valová.
5: Přednáška s názvem Houbařská nej se uskuteční v přednáškovém sále. Tradiční podzimní výstavu hub jsme museli kvůli letošnímu suchu a nedostatku exponátů zrušit. Houby tak budou tentokrát k vidění alespoň na zajímavých fotografiích.
0: Sport. Vodní slalomářka z Olomouce Tereza Kneblová dojela ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce v kajakkrosu. O půl sekundy zaostala za vítěznou francouzskou Delasisovou, která ovládla i celkové hodnocení disciplíny. Také v něm skončila Kneblová na druhém místě.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě zítra bude převážně zataženo, v jižní polovině kraje postupně s deštěm, na severu čekejte déšť slabší a jen občasný, odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 na kilometru 242 u Nezamyslic ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
7: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
6: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
7: No právě, nechci lidi trestat.
6: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
7: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
6: No ale chodili pořád, ne?
7: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
6: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
7: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. To byla těch celý tu. A jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno. Já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, a jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom. Takže 270 vajec, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, Golem sežral to horní plato. A Golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo, víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, a myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
4: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. To, totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ale všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano, šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano, ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, jo, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec. Ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka, ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hrloty. Přebyl si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdává Béčko a zdravím paní Martinu Hudečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dublovala?
5: No
8: tak?
5: Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostla jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Tak něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, nějakou historku?
10: Mám historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo. No teď jo, Vlado Miller, jo. Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou, z každého oka.
9: Jo.
10: Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec, no tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta věc

0: pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena, se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
1: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
2: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v shakespearovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek, na ten já nezapomenu do smrti, se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
1: Ano.
2: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
1: Ano.
2: Ne vždycky.
1: A zdali to věděla Věra Tichánková.
2: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
1: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující až
2: no,
1: takhle.
2: No, to bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
1: jo.
2: To ne, tomu jsme
1: byli vstavili. Se recitovalo, jo?
2: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
1: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
0: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
2: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
3: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
4: Já jsem sekretářka.
3: A co to obnáší?
4: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
3: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
5: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
4: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
5: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
4: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
5: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
4: Já myslím. Píp, píp, píp, píp, píp, píp.
6: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
0: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
0: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde
1: lidi mu
0: nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. Ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes léto?
0: Ano, hodně,
1: jo,
0: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
0: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
0: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
0: Ano. jde to báječně.
1: Fakt, jo. No,
0: když
1: jako tempíčko.
0: Když jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
0: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
0: No tak to je bezpovárné, tak to nic. Jo. To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
0: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
0: no,
1: že
0: počkej,
1: si chodí na procházky venčí psa.
0: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
0: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře. Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Chtěl bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let, a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam jedeme.
3: V Národním už se někam ani nejezdí snad, to už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky a tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak, třeba takový Štechovo třetí zvonění, to byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvoustupech.
3: takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný, to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
1: ano.
3: Jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takže takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Já zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba. Ano. Vás, Patriku, a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovišliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano.
1: Mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavice nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a... jaký?
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Janžurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Janžurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiránska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jiránsek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš?
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Policisté se stále častěji setkávají s agresivními řidiči. Kriminalisté objasnili loňskou vraždu v Přerově. Výtvarník Michal Filák zdobí street artovou zítku v Přerově portréty slavných rodáků. Zítra bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Matuš Šucha.
2: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
1: Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy na sídlišti v Přerově. Navrhli obžalovat 53-letého muže, který v listopadu v ulici Osmek zastřelil svého stejně starého známého. Tělo zavražděného našla jeho partnerka. Podle policejního mluvčího Libora Hejtmana se muž k vraždě přiznal. Motivem činu byly finanční spory. Útočníkovi, který byl v minulosti už několikrát trestán, hrozí až 18 let vězení. Na street artové zítce na třídě 17. listopadu v Přerově přibývají další grafity. Podobizny slavných osobností města, hudebníka a skladatele Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a čtyřnásobného mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy tam maluje výtvarník Michal Filák. Hotovo by měl mít do konce týdne.
3: Letos to jde určitě rychleji než loni. Možná je to tím, že člověk jako jak každý rok maluje, tak už to víc piluje a má to víc v rukou, takže si myslím, že i tímhle je to jakoby dáno, že poměrně to jde jakoby rychle. Nečekal jsem ani sám, že to půjde až takhle dobře.
1: Loni výtvarník Michal Filák namaloval na betonovou zítku 4 osobnosti Přerova, třeba zpěváka Pavla Nováka nebo básníka Josefa Kainara. Sport. Fotbalisté Slávie budou hrát na úvod nového ročníku Ligy mistrů s francouzským Lens. Zápas začne ve 21 hodin. Dnešní program ale startuje už v 18.45. Zápasy Fenerbahce Istanbul AS Řím a PSV Eindhoven Šachtar Doněck. Ve 21 hodin vedle Slávie nastoupí ještě Bayern Mnichov proti Bude Glimt, Como proti Lipsku a Manchester United proti Sabahu Baku.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Olomouckém kraji převážně zataženo, v jižní polovině kraje postupně s deštěm. Na severu čekejte déšť, slabší a jen občasný. Odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Povane mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 teď neprojedete po výjezdu ani nájezdu na exitu 26 Držovice ve směru na Olomouc, a to kvůli stavebním pracím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 4 minuty po 17. hodině, čtvrtek 10. září a s vámi Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Po prázdninách opět nabízíme čtvrteční rubriku O čem se mluví. Věnovat se budeme tomu, na co se mnozí těšíte. Těšíte se do plech arény tady v Olomouci na hokej. Je to tak, další ročník Extraligy je těsně před ostrým startem. Jak je Mora připravena? Zeptáme se jejího trenéra Petra Svobody. A nelekněte se, ale dnes nás čekají také kudlanky nábožné v Jeseníkách. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Daniel Landa. Události 10. září v přehledu a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Státní žalobce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Případ Autostráda rozkryl propracovaný systém ovlivňování zakázek na dopravní stavby mezi politiky, úředníky a podnikateli. V hlavní větvi případu bylo původně stíháno 13 lidí. U 5 z nich už soud schválil dohody o vině a trestu. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 44 korun a 30 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. O stejnou cenu na litru zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pro ostravského podnikatele Gabriela Figela. Ten dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
2: Vedení firmy RC Europe už má pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Investici za 3 miliardy korun chce zahájit v říjnu. Projekt přinese podle zástupců developera regionu nová pracovní místa. Rodačka z Olomouce, vodní slalomářka Tereza Kneblová, dnes dojela ve finále světového poháru ve Španělsku, druhá v časovce kajak krosu. O půl sekundy zaostala za vítěznou francouzskou Delasisovou, která ovládla i celkové hodnocení disciplíny. Také v něm skončila Kneblová na druhém místě.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A s námi už meteoroložka Eva Richteriková. Vítejte v Českém rozhlasu Olomouc. Dobrý den, zdravíme Ostravu.
2: Dobré odpoledne.
1: Vy jste nám prý včera tak trošku i záviděli, respektive dneska. My jsme se spolu, přiznám se, bavili o těch bouřkách, o tom dešti, který Olomouckým krajem prošel dnes v noci. A pršelo opravdu hodně, pršelo na celém Olomouc, v celém Olomouckém kraji.
2: Je to tak, v Moravskoslezském kraji by leckdo mohl závidět úhrny, které spadly právě u vás a na mnoha místech v Olomouckém kraji byly dosaženy za těch 24 hodin úhrny kolem 20 i přes 30 mm srážek. To se týkalo pásu od jihu, který přecházel až na okraj a na severní hranici na Osoblažsko. Takže to byla poměrně výrazná situace. Jinde v regionu Moravy a Slezska spadlo třeba jen kolem 10 mm srážek, takže opravdu jsme trochu záviděli, ale déšť už potom ustal během ranních hodin.
1: Po dešti přišlo poměrně výrazné ochlazení. Jaké teploty jste zaznamenali napříč Olomouckým krajem?
2: Je to tak, dnes je výrazně chladnější den, teploty se pohybovaly v Olomouckém kraji většinou nebo zcela do 20 stupňů Celsia, většinou mezi 16 až těmi 19 stupni 20 a také oblačnosti bylo poměrně dost během dne. Té oblačnosti přibylo i na skoro zataženo a vítr foukal naštěstí jenom slabý do 4 metrů za sekundu, takže alespoň ten nesnižoval pocitovou teplotu.
1: Ty teploty prý by měly zítra ještě klesat, takže jaká bude noc a co zítra?
2: Je to tak, v noci ještě očekáváme zpočátku přechodně i méně oblačnosti, třeba oblačno nebo i polojasno, ale během noci opět bude přibývat oblačnosti a od jihu už v ranních hodinách se bude objevovat právě na tom jihu i první déšť. Teploty v noci budou ještě mezi 13 až 10 stupni Celsia, což je v kontextu uplynulých taková průměrná, ale ranní teploty už budou téměř blízko maxim, protože během dne teploty vystoupají pouze na 13 až 16 stupňů a déšť se během toho dopoledne rozšíří na většinu území Olomouckého kraje. V jižní části bude deštivěji, v Jeseníkách bude déšť pouze slabý, občasný, nebo to budou přehánky, ale i tam by přece jenom trochu zapršet mělo. A v těch odpoledních hodinách bude naopak zase oblačnost ubývat a bude déšť ustávat. Večer už potom může být někde i skoro jasná obloha.
1: Na internetu se objevily informace o tom, že by se o víkendu mohlo vrátit letní počasí. Jak to vidíte vy tady u nás pro Olomoucký kraj a vůbec na té Moravě?
2: Bude to spíš takové babí léto, těch 25 stupňů, na ty si teda budeme muset počkat, ale přece jenom počasí se trochu spraví, to znamená v sobotu už bude slunečněji, zpočátku ještě místy, očekáváme i zvětšenou oblačnost a ráno ojedinělé i mlhy, ale během dne převáží polojasná obloha. Teploty po ránu ale budou poměrně nízké, mezi 10 až 7 stupni a v údolích při uklidnění větru klesnou i na 5 stupňů Celsia. Během dne ovšem vystoupají na 17 až 21 a vítr povane slabý severní do 4 metrů za sekundu. V neděli pak očekáváme také zpočátku ještě polojasno, během dne sice bude oblačnosti přibývat, ale srážky očekáváme v Olomouckém kraji až ve večerních hodinách. Teploty během dne vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Tak budeme moci aspoň dát do pořádku zahrady a nebo jít na výlet. Děkujeme za informace, meteoroložka Eva Richteriková. Naschledanou, dobrou službu.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Za chvíli se v O čem se mluví budeme věnovat přípravě a ambicím Olomoucké Mody před startem hokejové extraligy s trenérem Petrem Svobodou. Ale ještě předtím představíme jednu posilu, od které se čeká, že bude v útoku pro soupeře hodně, hodně nepříjemná. Má přijít ze Slovenska. Tak za chvíli si ji představíme v Českém rozhlase Olomouc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Hokejová extraliga startuje už za několik dní a my se jí budeme věnovat také dnes v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. Olomouc do té nové sezóny půjde s několika novými tvářemi i velkými očekáváními a jednou z těch letních posil je i slovenský útočník Matúš Spodniak. Do Olomouce přišel po povedené sezóně v Michalovcích, kde nasázel 24 branek, jenže jeho start v hanáckém dresu oddálila operace zápěstí. Poprvé zasáhl až do závěru přípravy, ale zatím bez gólu. Trenér Petr Fiala i spoluhráči ale přesto věří, že právě on může být jedním z hráčů, kteří pomohou týmu zlepšit střeleckou produktivitu a soupeře pořádně potrápí.
2: Náš fyzioterapeut nám řekl, že po této operaci 12 týdnů by neměl hrát, může trénovat a nebejt v tom zápasovém střetu a podobných těch soubojích. A to jsme dodrželi, proto tak dlouho nehrál a vlastně 12 týdnů uteklo a jsme dostali svolení k tomu, aby už začal hrát. A on by hrál dřív, ale to jsme ho brzdili v té jeho chuti.
3: Popisoval trenér Olomouce Petr Fiala proces návratu Matúše Spodniaka z pozice rekonvalescenta do provozu schopného stavu na ledě.
4: Dali mi čas sa dať dokopy troška. Minulý týždeň v piatok mi posledne povedali, že mi dávajú zelenú, že tento týždeň už budem hrať. No, tak som rád, že som si troška zahral ten hokej zasa po pol roku. Tak ja som sa veľmi tešil na tento zápas. A už mi chýbal v podstate ten hokej troška.
3: Vyprávil po svém prvním startu za Olomouc Spodniak. Už v polovině zápasu s Třincem měl na kontě dvě obrovské šance z předbrankového prostoru a jeden samostatný únik. Žádnou z možností ale neproměnil.
4: Byla to velká šance. Já jsem byl troška v šoku, že ma tam nehali takého samého, že tam ty věci troška odstupili. To se musí proměňat. To musím dát gól z toho. V zápase máte jednu, dvě šance a to treba proměňat tyto šance. A tak mrzí ma samozřejmě všechny ty šance, ale důležité je, že jsme se dostali do těch šancí. Já věřím, že na tu ligu budeme připraveni a budeme to muset proměňat.
3: Neproduktivita trápila Olomouc ve velké míře už loni. Do zápasového režimu

0: mu je třeba přenést efektivní zakončení z tréninku. Tam to totiž zrovna Spodňákovi zatím lepí.
1: Spodky, ten nejméně oblíbený hráč u nás týmu. On má strašnou ránu zápěstím a je to takový pes. Všechno jde do branky, natlačí se, je hodně rychlej, takže myslím si, že bude extrémně platný a věřím, že zůstane zdravý hráči jako oni, že budou zdraví, ať jsme po kupě a pokud budeme po kupě, tak to bude dobrý.
2: Takový je vidět, že je to takový ten hráč, co toho soupeře štve, on má dobrý pohyb, je nepříjemný. S tím jsme ho sem brali a my doufáme, že s tím jsme ho sem brali, tak nám tady odvede, je to v něm.
0: Dodali na adresu Matuše Spodňáka brankář Olomouce Matěj Machovský a trenér Petr Fiala. 28-letý útočník se loni po 11 sezónách v Zámoří vrátil do Evropy a v dresu Michalovců nasázel 24 branek. Něco podobného by od něj rádi dostali i Nahané. I proto hned ve svém prvním startu hrál přesilovky a strávil na ledě přes 20 minut. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: No a o tom, v jaké kondici celkově jde Olomoucká Mora do nové extraligové sezóny, co ukázala příprava, jaké ambice mají Hanáci. O tom si za chvíli budeme povídat, o čem se mluví, s trenérem Kohoutů Petrem Svobodou.

0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Olomoučtí hokejisté uzavřeli předevčírem přípravu na nový ročník extraligy, a to výhrou 3-1 na ledě Komety Brno. A ideálně se tak naladili na start nové extraligové sezóny, kterou zahájí příští středu na domácím ledě se Spartou Praha. No a my to právě dnes rozebereme také v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. A naším hostem ve studiu je trenér Petr Svoboda. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Svobodo, pojďme se teď v rubrice O čem se mluví podívat na léto, které nám končí, a Olomouckou Plech Arenu, protože ta je známá tím, že když je zima, tak je teda fakt velká zima. Tak jak to bylo teď v létě, kde nám panovala extrémní vedra?
2: Tak musím říct, že ten let byl samozřejmě pro ty kluky hodně těžký, hodně to tálo a museli jsme vždycky udělat v tom tréninku úpravu, protože ten let vydržel opravdu 20-25 minut. Pak jsme udělali úpravu a pokračovali jsme dál. Samozřejmě je to strašně náročný pro ty hráče, je tam teplo, dusno a samozřejmě i když zaprší, tak je tam občas i mlha, což ten let dělá ještě těžším než to teplo, ale myslím si, že kluci se s tím poprali dobře a zvládli to.
1: Tak určitě se s tím museli poprat, museli to nějak zvládnout. Jak se to myslíte projeví tyhle ty těžké podmínky na té jejich výkonnosti? Je to něco, když se říká těžko na cvičišti a lehko na bojišti, že je to naopak posílí, anebo spíš to je negativní vklad?
2: Já si myslím, že ty podmínky jsou specifický a ty kluci, když jsou na ně zvyklí, tak mají určitou výhodu, protože nikomu se v plechárně nehraje dobře.
1: Takže se můžeme těšit vlastně už na ten první zápas se Spartou, ale k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Vám se v té poslední, v té loňské sezóně extraligy podařilo projít do playoff. Bylo to působení ovšem vůbec nejkratší možné. Kapitán Jiří Ondrušek naznačil, že týmu chyběl hlad po vítězství. Taky to tak vnímáte?
2: Já si nemyslím, že to byl hlad po vítězství. Já si myslím, že ty kluci to chtěli určitě urvat. Hlad měli, ale bohužel rozhodovali ty detaily a myslím si, že i trošku ta zkušenost toho týmu. Hráli jsme proti Třinci, který vyhrál 5 titulů a má tam spoustu hráčů, který umí to playoff hrát a v tom oni byli lepší. Je škoda toho druhého zápasu, co jsme hráli v Třinci, že jsme ho neurvali na naší stranu, ale jak říkám, kluci bojovali, snažili se, ale bohužel ten Třinec projevil tu kvalitu.
1: Kapitán Jiří Ondrušek má, myslím, už 40 let, víte. Musel jste ho přesvědčovat hodně, aby ještě chtěl hrát?
2: Tak to rozhodnutí bylo na něm, spíš se domlouval s Erikem Firstem. Samozřejmě my jsme rádi, protože je to, že jo, olomoucký odchovanec a je to srdce toho týmu.
1: No a takže bylo to přesvědčování těžké nebo nebylo?
2: Jirka si řekl, že chce pokračovat ještě rok. Samozřejmě uvidíme, jak mu ta sezóna sedne, jak se bude cítit a uvidíme, jestli třeba nenaváže i další.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Dnes si v rubrice O čem se mluví povídáme s trenérem olomouckých hokejistů Petrem Svobodou. Budeme se teď věnovat té nadcházející sezóně, novému ročníku extraligy, který startuje už příští středu tady v Olomouci pro ty naše, tedy na domácím ledě se Spartou Praha. Před tou novou sezónou došlo k řadě odchodů, ale také příchodů. Netýká se to brankářů, osvědčená dvojice Machovský Cichoň zůstává. Tak pojďme teď k obráncům. Vy jste si vybrali zkušené mazáky Šumperáka Petra Gevízeho, Lotyše Ralfse Freibergse, k ním loňského mistra republiky Michala Hrádka, který už tady také hrál. Takže vy máte 10 obránců teď aktuálně. Počítám dobře, je to tak? A je to ideální stav?
2: Ano, máme jich 10. Samozřejmě je to víc, ale my chceme mít ten kádr širší, protože loni jsme měli hodně zraněných hráčů, museli jsme si půjčovat i hráče z Jihlavy a ne vždycky vám ty kluby na tohle to kývnou. Takže my jsme chtěli mít širší kádra, aby jsme měli prostě kam šáhnout, potřebujeme hloubku, protože ta sezona je dlouhá a těch zranění se může nastřádat hodně a nechtěli jsme si nikoho půjčovat, chtěli jsme mít prostě ten tým trošku širší, takže ano, máme 10 obránců a jsme rádi, že se nám podařilo podepsat Ralfa i Petra Gevízeho, protože jsou to opravdu zkušení hráči, kteří by nám měli dát ten klid v té obraně.
1: Já bych se vrátila právě k Michalu Hrádkovi, ten šel do Olomouce s možností, aby hrál. Chce hrát, ovšem v posledních třech přípravných zápasech jsme ho ani s Ryanem Petrovickým neviděli, tak co se děje?
2: Ryan bohužel onemocněl, dostal antibiotika a Michal Hrádek se bohužel zranil v utkání s Vítkovicemi a je to zatím odhad 4 až 6 týdnů.
1: Uf, je to hodně vážné?
2: My doufáme, že ne, uvidíme za 4 týdny. Má od doktorů naordinován klidový režim.
1: Pojďme se teď podívat na ofenzivu. Vypadá to, jako by se z útočníky u vás roztrhl pytel. Já mám pocit, že 16 teď aktuálně, pokud nepočítáme Davida Vitoucha, který už tu hrál v závěru té sezóny na hostování. Vy jste ho teď, myslím, koupili, no. Vitoucha, je to tak. Přišlo ještě dalších 7 hráčů a mezi nimi Kanaďan, Švéd, Slovák. Jak se zatím daří naplňovat ta očekávání a těch 16, je to dobrý počet?
2: Je to zase víc, samozřejmě je to stejný jako u těch obránců. Potřebujeme prostě určitou hloubku toho kádru, protože, jak říkám, a srovnáváme to prostě s loňskou sezónou, kdy hrálo v podstatě všechno, co mělo ruce a nohy, takže my jsme rádi za tu šířku, samozřejmě vznikla i konkurence, ne všichni se do té sestavy dostanou, ta sestava samozřejmě není nafukovací a nám to pomáhá v té konkurenci i co se týká v kvalitě těch tréninků.
1: Kdo se vám zatím jeví úplně tak nejlépe?
2: Tak já bych nechtěl vyzdvihovat ty jednotlivce, ale myslím si, že ten tým pracuje. Je to samozřejmě mladý tým, je tam hodně změn. Snažíme se to s Petrem Fialou učesat, aby to bylo do startu extraligy, prostě, aby tam byly všechny ty věci, co chceme po těch klukách hrát.
1: No dobře, tak zmiňme třeba, když jste mluvil o těch mladých, Davida Herčíka, tomu je 23, dal v té přípravě 4 góly. Jak ho vnímáte?
2: Tak je to mladý kluk, který přišel z první ligy, chtěl hrát, ten prostor si myslím tady dostane, samozřejmě víme, že ten hokej vidí, umí ho, dokáže dát gól, ale samozřejmě to jeho mládí je občas v jeho neprospěch, protože dělá trošku špatná rozhodnutí a přece jenom ta extraliga už je trošku i o té disciplíně, o té herní disciplíně a to se ho snažíme naučit.
1: Vám přišli vlastně také 2 Spartané, už v té minulé sezóně hrál David Vitouch, toho jste vlastně teď i koupili. Byli tedy, loni to byla hostovačka a teď je Michal Vitouch, o rok mladší tuším. Ano. Je to bratr?
2: Ano.
1: Je to brácha?
2: Jsou to bráchové, jejich sen bylo hrát spolu, to se jim zatím úplně nepovedlo, protože máme v těch lajnách trošku rozházený, ale jsou to super kluci, pracovitý, mladý, zase chcou se ukázat a já věřím, že budou velkým přínosem pro ten tým.
1: Jsou hodně nažávení na ten první zápas proti Spartě zrovna.
2: Já si myslím, že určitě. Musím říct, že Kosák, teď jak jsme hráli v Brně, tak samozřejmě hned dal gól, což mu strašně pomohlo, takže já věřím, že prostě budou nachystaný a budou mít o motivaci postaráno.
0: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
1: Dnešním hostem rubriky O čem se mluví je trenér olomouckých hokejistů Petr Svoboda. Pojďme se teď podívat na samotnou přípravu. Jak jste s ní celkově spokojen?
2: Tak ty přátelské zápasy nám ukázaly, kde nás tlačí bota. Samozřejmě kaňkou asi bude 2 prohry s prvoligovou Jihlavou, ale zase musíme si z toho vzít ty pozitivní věci a aspoň nám to ukázalo, na čem máme pracovat. A i pro ty kluky to byl vlastně zdvižený prst a musím říct, že se to odrazilo i na morálce, co se týká trénování.
1: Ta Jihlava, to byla asi hodně velká rána. Vy jste vlastně Jihlavě dokázali dát v těch, já tady vidím 2 zápasy, tak jenom 1 gól. A vůbec to dávání gólu, je to stále tak docela velký problém olomouckého týmu?
2: Doufám, že to v sezóně bude jiné, ale teď v přípravě jsme s tím měli docela problém na to, kolik jsme si třeba vypracovali šancí, jak proti Třinci, tak i proti té Jihlavě u nich doma, tak jsme dávali strašně málo gólů.
1: A myslíte si třeba, že je to tím, že se ten kádr zatím úplně nesehrál, anebo čím to je?
2: Tak myslím si, že je to trošku i tou sehraností. Samozřejmě ten mančaft je mladý, je pracovitý a samozřejmě i to, jak dávat gól, se musí člověk jako naučit.
1: No jak dlouho tak takovému mladému týmu, který je opravdu z velké částky jakoby obnovený, jak mu trvá, než se sehraje, že to fakt funguje, fakt šlape, tak jak má a že třeba i ti mladí hráči získají tu potřebnou disciplínu, o které jste mluvil. Jak to vidíte? Jak je to časově?
2: Tak z mého působení u mladších kategorií vím, že to trvá někdy 2 až 3 měsíce, že si to ten tým opravdu sedá až někdy listopad, někdy až kolem Vánoc.
1: V přípravě se zatím netrefil nikdo z obránců. Je to záměr, že chcete soustředit hlavně tedy na tu obranu?
2: Tak já si nemyslím, že to je to, co jste říkala, ale myslím si, že samozřejmě to i trošku o štěstí a je to i o práci útočníků, který pracují v předbrankovém prostoru, aby ten golman neviděl.
1: Jaké jsou vlastně ty vaše cíle pro nadcházející sezonu, přece jenom asi do Vánoc, jak jste tady naznačil, pokud se ten tým bude sehrávat, tak to asi nebude úplně možná optimální. Tak jak byste si to představoval, vývoj vlastně té letošní sezony?
2: Tak samozřejmě chceme jít zápas od zápasu. Nemyslím si, že by to nemělo být optimální, prostě potřebujeme to naladit na první zápas a samozřejmě každý zápas, každý trénink se zlepšovat, posouvat se. A já věřím, že ten tým se hodně odmladil, tím si myslím, že se i hodně zrychlil a myslím si, že budeme hodně nepříjemný. Samozřejmě cíle do sezony máme jako všech 14 manšaftů v extralize, chceme se dostat prostě do playoff.
1: Vy jste zmínil ten první zápas, na který už je potřeba se naladit, pokud možno se vším všudy, a to je ve středu první zápas extraligy pro vás v Plech aréně, zrovna proti Spartě, která by po 20 letech konečně určitě ráda titul. Myslíte si, že proti takovému soupeři je to ideální vstup do sezóny?
2: Tak já si myslím, že se Spartou nemáme co ztratit. Samozřejmě má velmi kvalitní kádr, ale když budou naši hráči hrát na hraně svých možností a nechají na ledě všechno, tak porazit se dá každý.
1: Trenére, teď je na vás, ještě co vzkážete na závěr toho našeho povídání fanouškům?
2: Tak chtěli bychom, aby přišli v hojném počtu, protože fanoušci je vlastně šestý hráč a hráči to velmi vnímají, jejich podporu, a strašně jim to pomáhá.
1: Takže ve středu od 18.
2: Ano. Budeme se těšit.
1: Dnešním hostem, O čem se mluví, byl trenér olomouckých hokejistů Petr Svoboda. Moc děkujeme za váš čas. Naschledanou.
2: Děkuji vám a naschledanou.
1: No a vy, pokud chcete u toho být, tak nezapomeňte, Mora zahajuje extraligu doma. Je to středa 16. září od 18 hodin proti Spartě Praha. Přijďte fandit.
0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
2: Hvězdy, hvězdy, tady mě má.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Teď už jedno velké téma, kudlanky nábožné. Kudlanky nábožné se šíří mohutně Českem. Potvrzují to i ochránci přírody v Jeseníkách. V podhorských oblastech je taková kudlanka už docela běžná. No a tento rok začala kudlanka dobývat dokonce i vyšší horské polohy. Více nám poví vedni v kraji Českého rozhlasu Olomouc, vedoucí chráněné krajinné oblasti Jeseníky a entomolog Vít Slezák.
1: Tak řekl bych dokonce dvě rekordní pozorování. Jednak mě hodně překvapil nález kudlanky v podstatě uprostřed horského lesa v Jeseníkách v nadmořské výšce něco přes 1000 metrů. To opravdu není běžné pozorování, ale hlavně rekordní je nález kudlanky na Vysoké Holi u Petrových kamenů. A tento nález je jednoznačně nejvyšším pozorováním v České republice. Byť je známa i z Krkonoš, ale ne z takové výšky.
0: Napradět si kudlanky zatím netroufají?
1: No, věřím, že bude i tam. Myslím, že jižní, takové ty osluněné svahy pradědu, jsou ještě vhodnějším prostředím než Vysoká Hola. Spíše jde o to, že jsme nedělali žádný jako podrobný průzkum. Všechna pozorování jsou v podstatě jen náhodné nálezy. A ani my, a nevím ani o nikom jiném, že by dělal nějaký systematický průzkum kudlanek v Jeseníkách.
0: Hrozí s přibývajícími kudlankami třeba i nějaké nebezpečí pro celý ekosystém?
1: Žádné nebezpečí pro ekosystém nehrozí, i když jako je pravda, že kudlanka je velice výkonný dravec a predátor. Ale populační hustota kudlanek, a myslím, že zvláště v tom horském prostředí, bude asi vždycky relativně malá. A malý bude i vliv na ekosystém. I když kdo ví, kudlanka už žije i na pobřeží Baltského moře, v Pobaltí, v Dánsku, nově i v Anglii, tak možná, že to není jen o teplotě prostředí.
0: Čím si vysvětlujete, že se v posledních letech kudlance tolik daří? A proč ji česká společnost entomologická zvolila za hmyz roku 2026?
1: Tak nabízí se vysvětlení této expanze kudlanek postupným oteplováním, ale velmi významnou roli v šíření sehrála i doprava. Jo, prokazatelně rychlejší šíření je kolem dálnic a silnic. No a možná bych ještě doplnil, že v případě jeseníků se nejedná o otázku jen posledních let. První nálezy kudlanky máme přímo v Jeseníku už z konce 90. let. No a proč je hmyzem roku? Tak ono málo který hmyz v sobě spojuje tolik zajímavostí a fenoménů jako právě kudlanka nábožná. Od atraktivního vzhledu až po možná známý kanibalismus samiček. Takže je to takový typický vlajkový druh živočicha.
0: To byl vedoucí chráněné krajinné oblasti Jeseníky a entomolog Vít Slezák.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: To byl den v kraji Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek 10. září a jsme ve finále. Zítra vám představíme novou mapu, která ukazuje na výskyt invazivních druhů rostlin v Olomouckém kraji. A také navštívíme kostel v Huzové na Olomoucku. Tam totiž našli při rekonstrukci ve zdi portál gotického okna. Zjistíme, zda se v Huzové budeme moci běžně na tento nález podívat a co na to památkáři. Teď už se blíží 18. hodina, čekají vás nové zprávy, pak už hrajeme pro radost dechovky a lidovky na přání a budeme hrát i desky, hity Karla Gotta s Jirkou Matějů po 19. hodině. Zora Jíšková vám přeje krásný večer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Státní zástupce obžaloval 8 lidí a firmu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Hospodaření kraje skončilo v pololetí 2miliardovým přebytkem. Olomoucký varhaní festival dnes zve na hlavního varhaníka katedrály v Kolíně nad Rýnem. Zítra bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šízením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
5: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině a trestu.
3: Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Ve stejném období loňského roku vykázal krajský rozpočet kladné saldo 2 miliardy a 340 milionů korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření Olomouckého kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. V Olomouckém chrámu svatého Mořice už za hodinu pokračuje mezinárodní varhaní festival. Posluchače čeká koncert německého dirigenta, muzikologa a varhaníka Winfrieda Böhniga. Už čtvrt století je dómským varhaníkem v jedné z největších gotických katedrál na světě, v Kolíně nad Rýnem. Více dramaturg festivalu Karel Martinek.
6: Je vlastně hlavním varhaníkem katedrály v Kolíně nad Rýnem, kde má mimochodem k dispozici několikery úžasných varhany a pan Böhnig představí takový mix programu, kde zazní samozřejmě také dílo Marsa Dipre, ale i jiných skladatelů, včetně německých.
0: Sport.
3: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v roce 2025 hrál tým sídlící v Otrokovicích Moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže společně s Uničovem nebo třeba Béčkem Sigmy. Právě v této lize v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě převážně zataženo, v jižní polovině kraje postupně s deštěm, na severu čekejte déšť slabší a jen občasný. Odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte po dálnici D35 na 252. kilometru u Rozvadovic za Litovlí ve směru na Olomouc. Stojí tam u krajnice porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna s
4: známe lepší cestu.
7: Ohleduplné, pokud možno okolí a samozřejmě taky příjemný, ničím nerušený, přívětivý podvečer přejeme, i když letní, ale příjemné, konečně příjemné, takové zářijové, desáté zářijové odpoledne se dá ještě určitě oficiálně užívat. Máme skoro 5:05, máme 10. září a v kalendáři září jméno Irma. To je jedna varianta, pak ještě Irmgard nebo Irmgarda, no a pak ještě možná související, možná nikoliv krasava drahoň i drahotín. No a dál už je to na vás, zda Irmičkám anebo komukoliv dalšímu napíšete blahopřání na číslo 723 70 33 51 a nebo můžete zavolat a vybrat písničku linka 221 555 444.

0: pokračujeme, jedeme, máme 10. září, 8 minut po 18. hodině, linka 221 555 444 a pan Laďa. Dobrý den, hezký podvečer.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vybrání písničky, zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače a tuto písničku bych chtěl poslat Mařenkám, paní Marušce, do Kroměříža, paní Marušce do Přerova, do pečovateláku, paní Marušce do Velkého Tenca, paní Marušce do Prostějova a Mařence do Troubek a všem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a se jim splní každý přání. Nemohl jsem to nechat na sobotu, protože jedu na výstavu do Troubek, pátek, sobota, neděla, co tam, tak aby na to nezapomněl, tak děkuju vám moc krát, pane rektore, a i pro vás a pro všechny posluchače, pro všechny Mařenky a Marušky. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Za Mařenky děkujeme, ptáčky pozdravujeme, ať se výstava a burza povede. Děkujeme Laďovi Stovačová a další zájemci v zápětí. Moc hezké odpoledne, popřejeme ještě, taky představte si dalším oslavencům, co se svátku týká, opravdu Irmám. Máme dvě, jednu ale v zahraničí a jednu u nás ve východních Čechách, takže k svátku Irmičkám zahrajte krásně z Českého rozhlasu Olomouc od Vojty, Ladislava, Marušky a taky ostatních z rodinky do celého širého světa. Irmy pěkně zdravíme a taky Marušku, která píše a která přeje, zdravíme my u příležitosti nadcházejícího svátečku zářijového. Moc hezké odpoledne popřejeme a poděkujeme Sedláčkovým za pozdravy. Já přeju také krásné odpoledne. Joži, tobě i Frantu zdravím, i celou moji rodinu. Henrika zdraví přes SMS zprávu 723 70 33 51 a nebo
2: zavolejte nám.

0: pokračování, minutka necelá, před čtvrt na 7, 18, 14, 10. 9. Paní Liduška, dobrý den.
1: Krásný dobrý den, ještě jednou vám přeju, pane Bořenku, do Českého rozhlasu Olomouc. A Bořečku, děkuju aj za milý přivítání a jsem ráda, že dnes mám ještě takový štěstí a poděkovat za vaše zlaté ručičky, že jsem se zrovna dovolala, protože nevím, jak to stihnu dál. Tak dnes bych chtěla poděkovat všem, kteří mě přáli nastávajícím narozeninám, které budu mít v sobotu 12. září na svátek Marušek. A taky jsem se na Marušku narodila, tak přeju všem Maruškám taky hlavně hodně zdravíčka. A chtěla bych poděkovat do Roštění manželům paní Janičce a panu Jiřímu Pospíšilikovým. Děkuju, paní Janičko, za vaše krásná slova, milá. Až mě ukáplí slzičky, moc vám děkuju. A taky manželům Sedláčkovým z Újezda u Mohelnice, Jožince a Františkovi, paní Haničce Kalábové z Předmostí se synem Jarkem. Haničko, taky tě děkuju za ty krásné slova. No, ukáplí mě u všechnech slzičky, jak vás mám ráda a že mám tak hodný přátelé přes Český rozhlas Olomouc. A ještě paní Jarušce z Krnova, to sami děkuju za krásnou písničku a přání. A paní Alence Hrubé z Moravičan s manželem Karlem, taky jim děkuju za krásný přáníčko. Alenko, tekly mě slzy, děkuju vám a v Dobravici jsou jak v blázních. Byla jsem na dvou barákách, no tam jsem byla 70 let a teď už 5 měsíců jsou v Dobravici a to je jak lázně. No tak už ten můj věc si to zaslouží, že pane Bořečko? A hodně, hodně zdravíčka všem přeji a moc, moc děkuju. Pane Bořečko vám také a děkuju za krásný písničky, který mě posíláte.
0: A v lidné zacházení děkujeme pěkně, krásné narozeniny a teď ještě taky svátky. Máme moc pozdravovat babičku Marunku a taky tetu Marušku Mariánku na Slovensko. U příležitosti zářijového svátku ještě jim určitě chceme pogratulovat osobně, tak to třeba s písničkou a můžete se ozvat třeba i na linku 221 555444 k přání nejenom Maruškám, ale i to další. Míří tentokrát do Sudkova pro paní Marušku Jilkovou písnička a přání k svátku. Marušce Jilkové Sudkov od dcery Heleny, syna Milana, vnoučat a pravnoučat. Velké poděkování a hlavně velikánské blahopřání též od

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časo, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovanu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A kontakt nám, kdo by třeba zapnul až teď po pozvánkách 18, 22 a ještě 22 vteřin. Linka 221 555 444 a pan Jiří, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Božku, tady Jirka z Jeseníku. Prosím vás, děkuji za vyhledání písničky tady těch Jihočechů, těch babouků, a prosím vás, musíme respektovat paní Milou, naši, vaši kolegyni a naši Milou toto, paní Zorku Ježkovou. Prostě v sobotu má svátek Marie. Bohužel tři ženy s rodinami odešly, ať to byla matka, kterou jsem miloval, ať to byla teta, ať to byla babička, všechny byly Marie. A paní Ježková řekla striktně, ne to, že nemáme na neboštíky toto. Musíme jí to respektovat, tady to přání paní Ježkové. Máme ji všetci rádi, jako my posluchači rozhlasoví. A prosím vás, bylo by to tady pro Hanku, toto zdravím taky všechny posluchače, pro Hanku z Moravského Berouna, ta taky si na mě jako vždycky vzpomene po dlouhým čase. Pro mě látky rozhlasové, Milátka z Pňovic a z Přáslavic. Paní Jirenka, tu jsme dlouho neslyšeli, taky ráda poslouchala babouky. A paní Bolavá Vlastička z Krdova a pana Červotoče Jaroslava Dološtic,

drahé mamince, božence horničkové, moje milá maminko, posílám písničku pro potěšení, mám tě moc ráda, si moje zlatičko, Broňa, moc pěkně zdravíme, jedna orchestrální, pokud se nemýlím, z těch jižních Čech.

0: z jižních Čech od Babouků se skladbou Víc už nic na přání z Jeseníku. Teď míříme na Moravu a teď konkrétně taky po telefonních linkách na Prostějovsko. Pěkný dobrý podvečer, paní posluchačce. Dobrý den, vítáme vás.
1: Dobrý den. Tak prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát panu Toníkovi z Bedihoště nějakou pěknou píseň, skladbu. Třeba Jeseníky krásné, náhodou tam nemáte?
0: Teď už toho mnoho nenaděláme. Od toho slouží možnost se připravit, když hraje předchozí písnička, jako vždycky. Tak to jsme mluvili o moravských hymnách a tak si teda moravskou krásnou zahrajeme. Tak, jak jsme se domluvili, poprosíme pak už neměnit, zní to zvláštně potom, že vám nemůžeme splnit to přání. Ale od toho slouží právě ty okamžiky při tom, když vyhrává předchozí písnička. A tak jsme se domluvili na moravské skladbě. Tak už prosím neměnit písničkou, prosím potěšit

0: určitě dědu Františka, protože i on bude mít krásné narozeniny, navíc kulaté, okrouhlé jubileum. Moc ho zdraví celá široká velikánská rodinka a tak se moc těšíme na krásné setkání a na velikánské oslavy. Písnička zamíří také z dalšího přání z čísla SMS-kového, které v zápětí ještě připomeneme pro nově naladěné. Zahrajeme rádi do jeseníku Marušce Šimečkové k narozeninkám. A popřejeme srdečně hodně zdraví, hodně štěstí. To přejí synové, dcera, manžel, vnučky a za všechny taky babička Boženka. Komu? Marušce Šimečkové do jeseníku k narozeninám. No a pak ještě jedna dobrá technická rada třeba pro úplně nově naladěné a volající. Teď je možnost zavolat. Teď se vám můžeme věnovat logicky, když začne hrát ta písnička a vybereme třeba s vámi tu další. Měli jsme tady blikající, svítící číslo, když se hovoří, a to se vám věnovat nemůžeme. 733 a tak dál. Zkuste klidně teď 221 555 444. Teď je ten správný okamžik.
1: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Moravská, 18.35, teď ovšem zamíříme zase do dalšího místa po telefonním spojení a zdravíme, pokud se nemýlím, tak Michala, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl Martinovi Marku nechat zahrát Martinovi Markovi, babci, no a všem dobrým lidem písničku pro pěkně vydařený den a všeobecně, no.
0: Všeobecně děkujeme ve spolek a těšíme se zase na další přátelé, kteří třeba teď ještě vydrží, když se vám budeme moc věnovat, když vydržíte chvíli lilinku, jen co dočteme další přáníčka. Přáníčka k svátku Marušce z Hrabišína, Marušce z Kolšova. Hodně štěstí, zdraví, pohodičky od Zapletalových z Rapotína. Písnička také určitě potěší od nás z Českého rozhlasu Olomouc a radost přinese Jiřince Spáčilové do lázní, z Latinice, kde si léčí kolínka, ať si užije písničku a třeba si teď i zabrouká na popud výběrčích z Petrova a okolí. Ale kamarádka Helča z Nové ulice moc zdraví do lázní Jiřinku Spáčilovou toho času. No a dál už je to zase na vás. Třeba kdo se teď ozvete.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: to bylo vyvrcholení, to byl zvrat na závěr. I teď si ale zanotujeme, zabroukáme, zaspíváme, protože bude jiná, ale taky moc pěkná, třeba od Veselky, ta naše stará lípa, a budou pozdravení. A to už ale necháme na paní Alence, pokud se nemýlím. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, já zdravím všichni posluchače Českého rozhlasu Olomouc a tuto písničku jsem vybrala pro všechny Marušky, Mařenky, Marie, které budou slavit svůj svátek. Chtěla bych jim popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně, ať se jim daří v osobním i v pracovním životě. Mějte se moc hezky, děkuji vám, mějte se hezky.
0: A moc děkujeme i vám a to tež přejeme také vám. Moc hodná paní Alenka, krásně, moc děkujeme. No a ještě přidáváme taky pozdravení. No, do foroty, do zásoby, dopředu pro jistotu taky Mařenkám. A to našim kolegyňkám, třem Mariím. Jednak do Olomouce, taky do Prostějova a pak toho času na dovolenou ještě na jih Evropy máme pozdravovat všechny Mařenky, co zná Luďa a Vašek. Rádi vyřizujeme do celého širého světa. Dál pošleme písničku Aničce do Bludova, Marci do Žulové i Františkovi od Brna od Marušky Wagnerové, která je hodná, podělí se, popřeje krásný večer a my, paní Wagnerové, zase krásný sváteček a celé září. No a ještě píseň zamíří Jarovi Dokoupilovi z Letovic a Aničce z Jindřichova Hradce, které přejeme hlavně brzké uzdraveníčko, to jsou hodní Jana a Jiří, hodní roztomilí rošťáci zroštění.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kačenka a jedna věčná, co nestárne, ta odbuchlová, příjemný větřík dneska povíval a možná trošku se vyčistil i ten vzdoušek, i ta vedra na chvilku nebo na pořád už pominula. Tak se nám ochladilo, tak máme krásného 10. září a ještě tu máme k vyřízení dneska do 19. hodin, teď v 18.50 konkrétně, taky přáníčko před pokládám Marušce mladší a Marušce starší, mojim děvčatům, mamince a dcerunce. Moc pozdravení a krásná písnička, pěkná, veselá od Vladimíra a malého Vladíka. Tak tam máme dvě Marunky a dva Vladíky. Ladíky, pěkně zdravíme rodinku. No moc rádi pozdravíme taky všechny, kdo budou slavit narozeniny teď o tomto víkendu, taky právě prý za snad konečně příjemného normálního zářijového počasí. A u nás bude slavit strejda Jirka, děda, budeme všechno soustředit teď na sobotu, tak doufejme, že vyjde krásně počasí, ideálně. Moc zdraví za celou rodinku Lukáš a moc pozdravů posíláme taky teď je Ilče do práce za pult do nákupního.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově vyroste nová průmyslová zóna za 3 miliardy korun. Pohonné hmoty v kraji výrazně zdražily. Olomoucká univerzita třetího věku slaví 40 let. Zítra bude zataženo s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení firmy RC Europe už má pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Investici za 3 miliardy korun chce zahájit v říjnu. Projekt přinese podle zástupců developera regionu nová pracovní místa.
2: Celkem 3 výrobní a skladovací haly by měly vyrůst mezi areálem přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Přibližně 300 metrů od sjezdu z dálnice, popisuje mluvčí investora Klára Šutková.
3: Poloha mezi Brnem a Ostravou umožňuje efektivně obsluhovat český trh a nabízí dobré dopravní spojení také s Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Výhodou lokality je rovněž silná průmyslová tradice Přerovska a dostupnost kvalifikované pracovní síly.
2: Výstavba zóny potrvá zhruba rok. Další chce společnost postavit v sousedních Troubkách. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 44 korun a 30 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. O stejnou cenu na litru zdražila i nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Univerzita třetího věku při Olomoucké vysoké škole slaví tento týden 40 let fungování. Je nejstarším studijním programem pro seniory v Česku. V sobotu bude v Atriu Konviktu slavnostní setkání absolventů, říká manažerka projektu Klára Tesaříková.
4: Oslavíme to výstavou fotografií našich účastníků, která bude pod titulkem Univerzita Palackého očima studentů Univerzity třetího věku. Vystoupením naší účastnic, které se zabývají tanečními kurzy a za vzpomínáním s zakladatelem Univerzity třetího věku v Olomouci panem doktorem Jaromírem Vachutkou. Sport.
0: Vodní slalomářka z Olomouce Tereza Kneblová dojela ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak krosu. O půl sekundy zaostala za vítěznou francouzskou Delasisovou, která ovládla i celkové hodnocení disciplíny. Také v něm skončila Kneblová na druhém místě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji. Převážně zataženo, v jihovýchodní polovině kraje postupně s občasným deštěm. Na severu a západě se vytvoří jen lokální a slabší přehánky. Odpoledne mají srážky od západu zvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 10. Povane mírný severovýchodní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ještě do zítřka počítejte s uzavírkou Dobrovského ulice v Šumperku v úseku mezi ulicemi Alšova a Zábřežská. Dělníci tam opravují povrch komunikace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 19. Historie naší hudby. Ztělesněna historií a písněmi mistra Karla.

Zkus louko déle kvést je druhý velký hit bratrů Štajdlových z 10. alba Karla Gotta vydaného Suprafonem Hudba není zlá z roku 1973. Jehož druhá vinylová strana a navíc jeden single na vás dnes čekají. U 28. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítá Jirka Matějů. Další písničkou českých autorů je Tak málo Bohuslava Ondráčka a Vladimíra Poštulky.

Zní písní Proud v originále Hit Sing Dua Carpenters, které si písničku našlo v dětském seriálu s plyšovou figurkou žabáka v hlavní roli. Pamatuje si někdo z vás Sezame, otevři se? Každopádně o český text se postaral Jiří Štajdl, který napsal slova i k dalšímu evergreenu s hudbou Karla Svobody. Závěrečná píseň filmu Tři oříšky pro Popelku byla vůbec první z natočených pro desku Hudba není zlá. Tušíte správně, kde pak ty ptáčku hnízdo máš?

Dnes po čtvrté textař Jiří Štajdl a po druhé filmově. Píseň Já brány už otvírám zazněla v polozapomenutém muzikálu 30 panen a Pythagoras, což je škoda už jen kvůli obsazení dívčích rolí. Ještě než si v dnešním díle pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta pustíme závěrečnou skladbu alba Hudba není zlá, pojďme si dát jeden single z konce roku 1973. Na B straně byla skladba Protože.

Pocit sváteční byla A strana veleúspěšného singlu Karla Gotta z roku 1973 a nemůžeme se divit. Vždyť originál Tonyho Orlanda a skupiny Dawn vedl hitparády po obou stranách Atlantiku. Jinak český text dnes ještě jednou Jiří Štajdl a písnička byla natočena pouhé 2 týdny před jeho úmrtím. Ale je čas se loučit, tak si pojďme pustit Nápad, původně hit skupiny Blue Mink, kde kromě Karla excelují také Jana Kociánová a Jitka Zelenková, která deskou Hudba není zlá odstartovala dlouholetou spolupráci s Gottem.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horváth a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prák. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat, nás nechtěli pustit. Opravdu nechtěli, ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No, my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou, už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudia, profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a niekedy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospívá Rico Sharkézy. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdeme, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společný jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka, na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz i kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku? Jako spolek.
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně v obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám, takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako, jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já si to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak
0: takhle.
1: Vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Má být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání
1: musí,
0: žeber?
1: Musí, no, ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou. No,
0: no to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, jo, 40
1: no,
0: kilo,
1: takže no, to, no, to...
0: u tebe to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No, to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praské žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší, než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak. A na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček. Tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smála, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak, tak...
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: jinak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale je to takový, má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otvírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti k něčemu?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuje, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film, natáčení filmu teď čeká od října, tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako kladná, je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role, to určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco

0: že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsme obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Erová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
1: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
0: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
1: Přesně
0: a tak ku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role. A jsem na to docela pyšná. A doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty... Já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky. Ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
1: Že by si se zbavila té krve.
0: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru. Možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Ještě jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez nich by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě slovíčko, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky máme takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám, jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kuly, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a, no, a no. Kulisa, ty jsou tady bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takovej typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopoholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
0: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš? Co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku. Může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: To je moje oblíbené pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká. Jako ujde, ale znám lepší piva.
3: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
4: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
4: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
2: 250 let?
4: 30, 40 let.
5: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
3: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
3: Někdo v Plzni.
4: Asi nějakej Urquell.
3: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
5: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
6: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
7: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
8: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takový humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
6: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
8: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. A my kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
6: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
8: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
6: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
8: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňský vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor, Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
7: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl, údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době? Nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů.
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat. Vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat. A ten řetěz ten se tahá potom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni tenkrát i naši předkové neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takovýchhlech vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: Já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů.

0: Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí šajerské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název, hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových kuskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: A jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na ně podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ty naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob vyšší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí. Na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečních a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole cti žádosti jeho autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárva, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No a musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst. Víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte. Žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky. Přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to. Radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku. Je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a blučivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsadí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělíte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, teď je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zpráva.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující smrt barona Gandary vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám vždy bez fantazie nebo vtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřelit.

0: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
0: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Toho to buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano.
0: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabili jejich synovec, nebo galán jejich služky.
0: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
0: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na

0: slámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
1: A kolik tam bylo?
0: 50 tisíc a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal Mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

Až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sedneme si ke stolu, najíme se.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To je myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, Lítá je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jašku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu, nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vrchká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře. Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, jak bych vám řekla, za prvám chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Lejduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdy, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, nebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme vařili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytlý, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu. Víte?
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: No. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že jak se k ní hodně strávníků vracelo, ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a Díky Bohu, že jsem se od něj mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli sedáři pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, žádné, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte, na tom talířku to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky, nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Taky děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zase měla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Mm-hmm. Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klipka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji s ním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to
1: no.
0: By se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy tež ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale tež jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké. Mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte hlíd. To sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. Já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná, no a ještě se jim ja rada vážim, tak ten im aj navážil. A potom vážil manžel, ak bol v duchodu, a ten vážil. Ja som říkala, kde sa to mne bralo, on sledoval strašne moc toho kucháře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize, a i od toho babiše, co to mluvím, tam je ten...
0: No, podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
1: no, je
0: určitě
1: tam
0: mnoho.
1: Víc, no.
0: A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No, my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my
0: já
1: ne.
0: Si také myslím, my že jsme... se dříve takto neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všecko snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme přece dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí.
1: No,
0: co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlýnek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by tam moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, je, my jsme nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
1: pěkně
0: noc.
1: A vy taky, a jste moc šikovná, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny, domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak. A večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestry a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestry. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. No, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi většinou.

0: máme vývar buď to vepřový, nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ju taky oba máme rádi.
1: A ono takže to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
0: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko, jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
1: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
0: Jasně, Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jenomže, ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia, a namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl říct. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x. jako já. Takže tak nějak já to dělám. Co bych vám ještě řekl?
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni
1: teď
0: jako
1: si
0: doma.
1: Teď nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejméně, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likér, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je Hanácká příkaze náklost seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak co, já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to se běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dětičky, všichni kolem dělali bezere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spěžírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, směli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vezmu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guážím týden. A vůbec mě to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle své chuti, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržu se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je, třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se mu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně nejenom já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usyne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: vařil
1: co
0: jste
1: já...
0: jste pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak, nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní, ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju, to bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe, tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař, Oline, čas nám přetekl doslova do písmene, no, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé, jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijde domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nejen co chuť, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem.
0: Dobře,
1: to si
0: tak
1: pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vody drčkovou polévku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý, to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívou na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je umřela před 6 rokama. A to, jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsi zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak.
2: Nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohánka.
2: Pospaná cukrem.
1: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten je. Cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Olina, to asi znám. On byla v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
1: Dobře.
2: Tak. A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní, hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí švestkovými povidly, na to z kořici nebo z žaroh, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, se musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já také, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte.
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový, bez majonézy, jak se říká, takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou z presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík, tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kedy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s tvarohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom té 7. a 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky
0: polévku. Marie, nemyslíte pyrohy?
1: No něco podobného jak pyrohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinou vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí

0: jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám, teď budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější, a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaříva většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
1: Děkuju.
0: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí, a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, a mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
1: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
0: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky jsem jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohle to nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říká, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že aha, něco ukochtala. Jako, tak, že jako, že to nikdy nestálo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko. To teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo. Tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo, a když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila, já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující, takový prostě, já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobreku. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo, škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, vomáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česenek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano,
0: takže
1: já už taky akci rád prostor a moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo. Ještě jednou. Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Haló?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, už jste véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty štěble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a to se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klepítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. A jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste se to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě, tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říká, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo. A když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
3: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme co, moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nejkuřák, to jsem přestal v 50. nepíjak a nemravac.
3: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak, jo.
3: Rádi vás pozdravíme.
2: Rád, že jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večerů. Tak pěkný večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji, ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně, projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu. Aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl. Matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to zud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem

sebemenší váhu, padá, ale sazené. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole, či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alphonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimo jdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, že to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil jeho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,